Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

It is the spirit of goodness. It is.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách. Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko. Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Lucie, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno. Tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

0: know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, then can we make a start?
1: Krásné dobré ráno při poslechu Evropy 2, 6. hodina na minutu přesně, Lucka Hněvkovská, pojďme na zprávy.
2: A krásné ráno i ode mě. Zboží v akci stále vede. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích. Je to dokonce více než loni. Podle analytiků Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jen Dánové, Slováci a Maďaři. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 tisíc lidí. Zdravotnictví na Kubě kolabuje. Nemocnice postihují časté výpadky elektřiny i dodávek vody, které i proto mají na čekacích listinách na chirurgickou operaci přes 100 000 pacientů. Zároveň rostou počty nakažených horečkou, kterou přenášejí komáři množící se v haldách odpadků na ulicích.
1: Nemáme, Lucko, nemáme. Došli.
2: Jdeme na dopravu.
1: Repíčka došli.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Hustý provoz už teď na jižní spojce v Praze směrem od Černého mostu k D1, no a také na D1 u Brna v obou směrech. Počítejte, že už teď pojedete pomaleji.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska nás čeká zase horko, bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit krupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy, teď už je ráno Evropy 2 a Koťák.
1: Tak hudebně to vidím následovně. Two Colors, Taylor Swift, Michael Schulte, Alan Walker a Ava Max. Ha, nádhera. Příjemný poslech.
3: Evropa 2.
4: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 6 hodin 15 minut k tomu 3. srpna pondělí a svátek mají Libuše. Ne Libuše, Miluše mají svátek. Když bych chtěl dneska trošičku natýzovat to, o čem se budeme bavit, tak tady mám poměrně zajímavý článek týkající se mikroplastů, mikroplasty. To je téma, které nás všechny bohužel obklopuje, má to pochopitelně spoustu zdravotních nevýhod a já vám vysvětlím, jakým způsobem a jakou potravinou se údajně dostávají mikroplasty nejlépe z vašeho těla. Potom tady pro vás mám taky informaci, Češi jsou národ pejskařů, to se moc dobře ví, ale jestli si správně vykládáme to, co si naši pejskové myslí, nebo to, co dělají a jestli my si to vykládáme správně. A potom tady mám jednu úplnou pecku, vůbec jsem to nevěděl, jedna super známá hollywoodská celebrita si zahrála ve videoklipu Michael Jacksona. Kdo to byl, dozvíte se v dalším průběhu vysílání Evropy 2. Teď už ale znovu startuje Maximum muziky Evropy 2 a bude to třeba Ray Dalton.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
2: na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
2: na Evropa 2 CZ.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zpátky k muzice.

0: Single Do You See na Evropě 2 má 6 hodin 31 minut, od mikrofonu vás zdraví Koťák a já jsem teďka přispěchal tady s informací, která by měla vaše tělo jako vyčistit od mikroplastů. Ta expozice, to vystavení těch mikroplastů, zkrátka přátelé, je to úplně všude, pokud chcete. Na Netflixu o tom mají i docela hezký dokument, který je specificky o plastech, o tom, že vlastně plastový vlákna se nacházejí úplně ve všem, jak se dostávají třeba i do lidského těla. A já vám teda dám tu možnost zařadit do vašeho jídelníčku potravinu, která údajně čistí od mikroplastů. Je to kimči, je to fermentovaná zelenina, to, že je fermentovaná zelenina zdravá pro náš břišní mikrobiom, to se ví, ale o tom, že by právě kimči mohlo dostávat z vašeho těla mikroplasty, tak tohleto vybádali pochopitelně američtí vědci. Oni totiž zkoumali bakterii CBA 3656, kdybyste to chtěli vidět úplně konkrétně, což je bakterie, která byla izolována právě v kimči. No a tahleta bakterie se dokáže v laboratorních podmínkách navázat na 87% polystyrenových nanoplastů. Podotýkám, že tahleta studie vznikla na myších, ale ona v moment, kdy vlastně na sebe naváže ty mikroplasty, tak vaše tělo ty mikroplasty potom dokáže vyloučit. Tak já si myslím, že zařadit kimči do jídelníčku není vůbec špatný nápad. Já vám k tomu budu dobře hrát. Za chviličku megahit Rosé, Bruno Mars, APT. Příjemný poslech.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na liprosportfestival.cz.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
5: Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
6: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
7: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
8: Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin pokstíme na akci Rokytnice v rozjezd.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Haló, haló. Posloucháte Evropu 2, je Lucka Hněvkovská, pojďme na zprávy.
1: Slyšíme se, hezké ráno, v Česku je stále méně vody, řeky vysychají a akutní nedostatek podzemní vody už se projevuje i na povrchu. Kritický nedostatek vody je na Labi, v Ústí nad Labem. Sucho má dopady také na energetiku. Vodní elektrárny musely kvůli nízkým průtokům omezit výkon a během extrémních veder snižují výkon také jaderné elektrárny. Nedostatek podzemní vody omezuje i zásobování pitnou vodou. V některých obcích tak mají lidé prázdné studny. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu 183,6 miliardy korun. V posledních letech červenec zpravidla přinášel prohloubení deficitu. A teď už Zuzka.
2: Během sportovního parku v Pardubicích budou mít návštěvníci k dispozici mlhoviště a kropicí techniku, které pomohou zvládnout očekávaná vedra. Park na špici, kde se akce koná, navíc poskytuje dostatek stínu. Na 10. ročník mohou lidé zavítat do 9. srpna. Akce 10. rokem ukazuje sportovní kluby v Pardubicích a okolí. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Severovýchod Egypta zasáhlo krátce po třetí ráno zemětřesení. Půda se otřásla silou přes 5 stupňů. Oběti ani škody zatím nehlásí. Otřesy, které byly cítit i v Káhiře, vycházely z hloubky 10 kilometrů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D1 před Zručí nad Sázavou. Na 53. kilometru směrem na Brno bouralo nákladní auto. V místě nehody je neprůjezdný levý pruh a zdržíte se asi 10 minut. A dopravní omezení vás drží také na Pražském okruhu směrem k letišti od tunelu Lochkov až po Ořech. Popojíždět budete 10 minut.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme před sebou další horký den, bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38. Tolik zprávy, pokračuje Ráno Evropy 2 a Koťák.
0: No a maximum muziky 3. srpna tady z Evropy 2 odpálí Steven Sanchez, Chuck the Money, let's go!
3: Evropa 2.

Krásné dobré ráno při poslechu Maxima muziky Evropy 2, 7 hodin, 19 minut. K tomu, pokud se nepletu, tak Česká republika patří snad mezi 5 států, které mají největší četnost prostě domácích mazlíčků ve svých pejsků. Prostě jsme národ pejskařů. Ovšem je možný, že pokud máte doma pejska, já věřím, že máte, takže si některé jakoby věci, co nám ty pejsci naznačují, třeba vykládáte trochu jinak, než je údajně realita podle specialistů. Když přicházíte domů, tak určitě se vám stává, že za váma prostě přibíhá ten pejsek a nese v puse třeba nějakou hračku, kroutí ocáskem, je úplně běsnej, nadšenej a vy si říkáte, Ježišmarja, on mi ji přines jako na přivítanou, nebo chce, abych mu tu hračku hodil, nebo vám ji dává jako dárek, protože vás má rád, že vás vlastně pejsek vidí. Ale pro toho pejska je údajně ten váš návrat domů obrovská událost, ale zároveň je to pro něj i stres, i když řekněme pozitivní stres. A oni ty hračky, údajně ty pejsci, přátelé, používají proto, aby sami sebe tak nějak jako prostě uklidnili. Takže potřebují mít prostě něco v puse, aby uklidnili své nadšení. Když jim tu hračku seberete, nebo tu hračku bohužel nemá, no tak bude skákat, štěkat, že jo, prostě lítat a tak podobně. Takže ideální postup podle odborníku je nechat pejskovi tu hračku v tlamě, v klidu ho přivítat a dát mu najevo, že se nic neděje. No a když jsme tady u toho čtyřnohého tématu, tak za chviličku krásně propojím dvě témata, a to Nolanovu Odiseu a pejsky. No a tohleto si dáváme jen takovou malinkatou ochutnávku. Bahamen, Who Let The Dogs Out. Příjemný poslech Evropy 2. Evropa 2 zdraví všechny pejskaře, možná jdete venčit, nebo jste ještě nevyrazili, váš pejsek na vás smutně kouká, tak vyražte, přátelé.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zpátky k muzice.

Posloucháte pondělní Maximum muziky Evropy 2, máme 7 hodin 35 minut. Tématem této hodiny byly pejsci a taky budou, protože já teďka spojím dvě témata, které jsou poslední týden velmi populární. Je to Odisea a Matt Damon a ve spojení s pejsky Matt Damon je ten typ toho herce, který velice, velice vlastně miluje zvířata. Jestli se nepletu, tak on má těch pejsků 5, už tady vidím ten seznam. Charlie aka Charles, Osita, Cookie, Rudy a taky Scouty. Matt Damon je úžasný v tom, že on ty pejsky, řekněme si, nepořizuje, ale on je zachraňuje a je to velký fanda adopcí. Takže má 5 zachráněných adoptovaných pejsků s manželkou Lucianou. Říká, že v tom brooklynském

0: Do mě už je docela narváno, ale že by si ještě jednoho pejska jako k té adopci představit dokázal. No, když si k tomu připočtete ještě 4 holky, který Matt Damon má, 3 jsou jeho vlastní a jednu myslím si, že vyženil, tak musí být jako v tom brooklynském baráčku jako pořádně nabito. Nabito bude i v playlistu Evropy 2 Kygo, Khalid, Griffin, Imagine Dragons, Elisa a spoustu dalšího. Tak laďte a příjemné pondělí při poslechu Evropy 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin je pokstíme na akci Rokytnice v rozjezdu. Užiješ si koncert, soutěže, bobování na sněhu a po registraci jízdu na bobovce zdarma. Sleduj rokytnice.nhr.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a to 13 minut před 8 hodinou raní. Já jsem koňák, ty bláho, to jsem si teda pomohl. Já jsem koťák. Zdravím vás, zítra vás tady budu zdravit a vítat taky se svojí kolegyní Ivankou, která se vrací z dovolené. Já jsem tady dneska úplně otevřel, je to tady jedno velký pejskařský téma a já tohleto téma uzavřu v této hodině, protože někdo z vás mě poslal velice jako zajímavý fakt, o kterém já jsem osobně nevěděl. Já jsem tady mluvil o tom, že Matt Damon má rád adoptovaný pejsky a že jich má doma 5 a teď mi někdo z vás vlastně posílá, že i...
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
1: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
1: Na Evropě 2. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: teplou spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
1: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
1: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin ji pokstíme na akci Rokytnice v rozjezdu. Užiješ si koncert soutěže bobování na sněhu a po registraci jízdu na bobovce zdarma. Sleduj rokytnice.nhr.cz.

Single feeling na Evropě 2, 5 minut před 8 hodinou ranní. Přátelé, přichází přiznání naprosto upřímné, možná v tom nejsem sám, i pondělí a já zatím teda dneska se mi nedaří. Všechno mi padá, jestli existuje nějaký opak toho, když vám jdou věci od ruky, tak to je prostě dneska ten můj dnešní případ. Tak buďte se mnou prosím na jedné lodi, mám tady pro vás stále zajímavá témata a to jedno z témat, které jsem nedokončil, to jsou tedy pejsci, které uzavřu v této hodině a teda nebudu je nikam uzavírat, ale chtěl jsem říct, že Jennifer Aniston má na svém Instagramu opravdu skvělou skupinu, kde je asi 200 tisíc členů a ta se právě zabývá zachráněnými vlastně pejsky, adopci a obecně jako zvířátky a já teďka tady na tu skupinu koukám, vstupu do ní, přidávám se do ní a každý den tam je prostě nějaký jakoby zvířátko, který si můžete adoptovat, pochopitelně se specializují spíše na Spojené státy, ale věřím, že spousta kvalitních takových skupin naleznete i v České republice. Tohleto už ale... To je single, kterým uzavřeme 7 hodinu ranní tady na Evropě 2. Já opakuju, že máme 3. srpna, svátek má Miluše, no a v průběhu tohoto týdne pro vás budeme mít celou řadu naprosto nabitých soutěží. Poslouchejte Evropu 2 i nadále a za chviličku už Lucka Hněvkovská se zprávami.

0: Tak my jsme se s Luckou shodli, že tohleto zatím není úplně naše ideální pondělí. Ale...
1: Bylo lépe.
0: Já se držím zásady, lépe. To otočím. Takže to otočíme. Lucka Hněvkovská, Zprávy Evropy 2, jedeme na ně.
1: Pěkné ráno. Soudci na západě Čech odkládají své oblečení. Kvůli horku nemohou mít taláry. V místnostech bez klimatizace, kde se často ani nemůže větrat, tam proto povolují jednání bez taláru i ostatním účastníkům soudních řízení. K takovému kroku přistoupili třeba v Plzni nebo Domažlicích. O opatření kvůli vlně veder uvažují také v Rokycanech. V Polsku i Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře. Jsou tam totiž bakterie z fekálií, které se do Baltu dostaly. Informují o tom německá média. Ještě vážnější problém ale představují bakterie z rodu Vibrio. Ty už letos u našich západních sousedů připravili o život dva lidi. A teď už má slovo Zuzka.
2: V přírodním koupališti Džbán v Praze 6 nadále platí zákaz koupání. Pražští hygienici tady při pravidelné kontrole vody zjistili výskyt vodního květu sinic. Zhoršená kvalita vody je také v přírodním koupališti Šeberák. Sníženou průhlednost má podle hygieniků voda v rybníku Motol, na Branické pláži na Vltavě a v jezeře Lipence. V ostatních sledovaných koupalištích je voda v pořádku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Slovenská vláda schválila, že bez dokončené základní školy nedostanou lidé řidičák. Do autoškol nepustí nikoho bez vysvědčení z 9. třídy. Má jít obecně záškoláky i pojistkou proti negramotným řidičům. Velká reforma začne platit už v září.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Půlhodinová kolona je na D8 směrem na Prahu. Na 12. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. A pozor také na D1 před Zručí nad Sázavou. Na 53. kilometru směrem na Brno bouralo nákladní auto. V místě nehody je neprůjezdný levý pruh a zdržíte se asi 10 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude opět pořádné horko, jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty ale hodně vysoko, 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38. Zprávy končí, vstáváte s Evropou 2 a taky koťákem.
0: Minulý týden jsme odpálili film Spider-Man Brand New Day a tentokrát se podíváme na to, jak se tomuto snímku po prvním víkendu daří.
3: Evropa 2.

0: Lenny, máme 8 hodin 16 minut, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, já jsem tady zmiňoval Spidermana. Spiderman je fantastická franchise, pokud se nepletu, tak s Tobey Maguirem jsme dostali 3 filmy, potom jsme dostali 2 filmy a tohleto je čtvrtý snímek v podání Toma Hollanda a Tom Holland je pravděpodobně tím nejúspěšnějším Spidermanem filmové historie, protože Spiderman Brand New Day skutečně vytvořil nový rekord za první den v Severní Americe, dokázal utržit neuvěřitelných 168 milionů dolarů a tím překonal dosavadní rekord Avengers Endgame. Naprosto neuvěřitelná věc. Musím říct, že vy natočíte film, de facto za 3 dny víte, že se vám ten snímek zaplatil. Když to vezmeme celosvětově, celosvětově měl film v rámci otevíracího víkendu neuvěřitelných 727 milionů dolarů. Má fantastický hodnocení, pochopitelně Evropa 2 vás zve srdečně do kina. No a když jsou toho Spidermana, měli bychom si ho taky nějakým důstojným způsobem připomenout, že?
1: Kde se vzali ty prasečí ťápoty na stropě?
2: Spiderwebs. Spiderwebs, umí hlavou dolů léhést, umí též sítě plést. Bohužel jsem se splet, už k vám běží Spiderwebs.
0: Spiderwebs. No a já si myslím, že je výborný nápad, abyste taky navštívili naše sociální sítě, stejně tak jako web Evropa2.cz, máme tam pro vás spoustu zajímavých článků. Můžete se třeba taky podívat na to, jak Tom Holland a Zendaya zkrátka cestují po celém světě a obcházejí nejrůznější filmové premiéry. Tady mám Madrid, Španělsko, Mexico City, Amsterdam, Londýn, Řím, Los Angeles, zase Londýn, zase Paříž, zase Londýn, zase Berlín, zase Paříž. Jako neuvěřitelně se jim to točí a musím velice pochválit také jejich stylisty, protože ty outfity na ty filmové premiéry, to je něco opravdu speciálního. No a poslední zastávka u Spidermana.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti se slavným Spidermanem. Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
3: Co se vám stalo, paní?
4: Jsem tady správně v ženské lize na ochranu práv.
3: No, my jsme ochrana ženských práv.
4: Ano, já jsem...
3: Jak se jmenujete, paní?
4: Já jsem paní Spidermanová. Já jsem Libuška Spidermanová.
3: Vy jste paní Spidermanová?
4: Ano.
3: Libuše Spidermanová, ano. A jaký máte problém?
4: Můj manžel byl hrozný alkoholik a hrozně mě byl.
3: Jej. Co měl ještě za problémy?
4: Vůbec nechodil domů, pořád lezl po nějakých barácích. Pořád vystřeloval prostě šňůry ze svých rukou. To bylo prostě nesnesitelné.
3: To jste musel mít v ostudu baráku, ne?
4: A strašnou. A včera to úplně přesáhlo míru. Hrozně mě zmlátil. Tak jsem ho oběsil na tom jeho špagátu.
5: Není odpoledne jako odpoledne.
6: No, ale... Teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
7: Teď to nakopnem.
5: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
7: Posloucháte. Show. Já mluvím.
6: A já to chtěl říct dřív.
5: Odpolední show s Tomášem.
6: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
5: A Zorkou.
7: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
5: Odpoledne, kdy se dějou věci.
6: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
5: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
6: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
5: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Zpátky k muzice.

Lesbians, Evropa 2, 8 hodin 41 minut. Já vám teďka doplním hudební vzdělání. Jsou to možná informace, které znáte, ale já teďka nedávno jsem zhlédl autobiografický film o Michaelu Jacksonovi. Musím říct, že se mi to moc líbilo, je to hezky natočený. No a je tam spousta zajímavých informací, které třeba se obecně neví, nebo je dobrý je zopakovat. Tak třeba Michael Jackson byl opravdu první afroamerickým umělcem, který mohl vystupovat na MTV, a to, jak to jako vzniklo, byla teda velká síla, protože on byl pochopitelně pod velkým vydavatelstvím a v moment, kdy vydal desku Thriller, tak to byl tak obrovský kasovní úspěch, že vlastně producent, který Michael Jacksona vydával, mohl vyloženě zavolat do MTV podle legendy a říct: buď to budete hrát prostě ještě dneska Michael Jacksona, jeho nový věci, anebo prostě Bob Dylan a všichni lidi, co je máme tady pod tím naším labelem, od vás okamžitě odcházej, tak jezděte a začněte makat. A co se mně taky líbilo, snímek nebo videoklip Bad, kde Michael Jackson udělal takový jako přerod, je to deska přímo hnedka po Thrilleru, má na sobě takový ty cvočky, je takovej drsnej a hustej, tak k tomuhle tomu videoklipu nebo k této písnice vznikl videoklip, který režíroval Martin Scorsese, což je opravdu jako legenda režisérská. Je to 18-minutový krátký film, díky kterému se proslavil nebo minimálně dostal do povědomí Wesley Snipes, kterýho můžete znát jako Blade'a. Tenhle ten klip je úplně fantastický, tanečně, já osobně vřele doporučuji. No a pokud třeba netušíte, tak pochopitelně tady malinkatá ochutnávka.

0: No a tahle ta písnička původně měl být duet s Princem. Quincy Jones chtěl spojit tyhle ty dvě největší hvězdy 80. let. Nakonec se tak nestalo, ale i přesto celý album Bad byl obrovský trhák, jestli se nepletu, tak 5 singlů se umístilo v Billboard Hot 100 na prvním místě, naprosto neuvěřitelný počin Michael Jacksona. Pokud jste neviděli, ještě jednou vřele doporučuji, abyste si pustili snímek Michael, který vlastně hovoří o začátcích Michael Jacksona.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Dobré ráno při poslechu Maxima muziky Evropy 2. Já jsem Koťák, mám pro vás důležité informace. Dříve než doputují zprávy, to bude za nějakých 6 minut, tak si říct, že pokud se vydáváte na dovolenou a pojedete třeba řekněme do Chorvatska, do Itálie a pojedete takovou tou německou trasou, tak pozor, v podstatě od dneška by německé měly být doprovázeny nějaké bezpečnostní, nějaký kontroly a bude se měřit rychlost. Tak pokud máte tendenci občas prostě jet rychleji, než je dovoleno, tak v Německu si to velmi dobře hlídejte, protože za ty eura to nechutná tak dobře jako za koruny, tak ono to nechutná dobře ani za koruny, jo, ale prostě jezděte pomalu.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: No a my už se znovu hlásíme o slovo, konkrétně Lucka Hněvkovská, která přináší zprávy v 9 hodin na Evropě 2.
1: A přeju krásné ráno. Zboží v akci stále vede. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích. Je to dokonce více než loni. Podle analytiků Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jen Dánové, Slováci a Maďaři. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 tisíc lidí. A míříme do regionu.
2: Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice Země živitelka se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se uskuteční v Českých Budějovicích od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Lákadlem pro veřejnost bude mimo jiné i zhruba 350 zvířat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Jestli vyrážíte autem na dovolenou přes Německo, tak pozor. Německá policie dnes zahájila týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Pokuty v obci i mimo ni jsou velmi přísné. Za překročení do 10 km v hodině zaplatíte až 30 eur. Při rychlé jízdě o více než 40 km hrozí pokuta přes 300 eur a odebrání řidičáku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Půlhodinová kolona je na D8 směrem na Prahu. Na 12. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Dopravní omezení vás drží také na Pražském okruhu směrem k letišti od tunelu Lochkov až po Ořech. Tady je to na 10 minut a pozor také na D1 přes Ručí nad Sázavou na 53. kilometru směrem na Brno. Bouralo tady nákladní auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Horko bude dneska opět, jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38 stupňů. A po zprávách... Co? Máváš na mě?
0: Ano, my jsme se tady dneska s Luckou přiznali k tomu, že pondělek zatím není náš úplně jako dobrý den, zatím nám to nejde úplně od ruky a teďka se to znovu potvrdilo, protože jak tady tak na autopilota tě jedním uchem poslouchám, ano, jo, a ano. Druhým, druhou rukou a druhou částí mozku tady míchám vysílání, tak ty jsi říkala, že někde v obci je ano. nějaká rychlost a pak si řekla mimo, a mimo ni něco dalšího. A já, cože, jaký mimo ni?
1: Mimoň, seš.
4: Stuart, má tady
0: Takže takhle na Evropě 2.
1: Mimoňům hrozí pokuta až 300 eur.
0: Jo, nebuďte mimoň, ať nedostanete pokutu. No a my už tady rozjíždíme něco jiného než mimoň a je to maximum muziky. Tak příjemný poslech.
3: Evropa 2. I'm here I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Avicii a Levels, naprosto legendární single v éteru Evropy 2, máme 9 hodin 21 minut. No a dlouho jsme tady neměli herní téma. Já jako správný pařič, nebo dříve, když jsem ještě hrával na konzolích, tak pochopitelně Mafie byla naprosto ikonickou hrou. No a my jsme se loni dočkali pokračování od, řekněme, česko-zahraničního studia Hangar 13 v podání Mafia Domovina a moc se to povedlo, lidem se to velmi líbilo a 14. srpna dostanete DLCčko, což je vlastně takový jakoby datadisk, kde je rozšíření tohoto příběhu. Sicílie, zima roku 1905, během měsíců od svého zasvěcení se Enzo Favara osvědčil jako spolehlivý voják zločinecké rodiny Torisiů. Nyní Don svěřuje jemu a Cezarovi choulostivý úkol pomoci, pozor, komu? Enniovi Salierimu, dámy a pánové, čestnému muži, který byl nedávno propuštěn z vězení a který má v úmyslu vzít si zpět, co mu patří. Více vám neprozradím, ale pokud jste si zahráli, řekněme, tu první část tohoto, této hry, potřebujete mít tady tu původní videohru a můžete si k ní dokoupit tohleto DLCčko. Takže pokud máte rádi mafiánské filmy a hry, tak 14. srpna se je na co těšit. Rasmus, Nico Wilhelm, už za chviličku.
1: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsi zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby jsi se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A dneska přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Později už tam budem.
8: Přestaň, štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Za každým úspěšným mužem stojí žena, která potřebuje dovolenou. Ano, tohle to byl single Dovolená, kterou napsal Xindl X díky inspirativním slovům své ženy. A je to ultimátní slib pro všechny drahé polovičky, že se jednou na takovou dovolenou dostanou. No a tím se vyřeší všechny problémy minimálně po dobu této dovolené, nebo alespoň po dobu znění této písničky. Takže oblíbený zpěvák a skladatel tak přichází s odlehčeným pozitivním singlem. Na tomhletom singlu s Xindlem X spolupracoval taky Jenda Vávra a Jakub Lent. No a to naprosto zásadní je, že Ondřej Ládek, tedy Xindl X, chystá na příští rok album, které nadělí všem svým fanouškům právě ke 20 letům na scéně. Mimochodem, kdybyste chtěli vidět i videoklip k této písnice, je velice zdařilej, vtipnej a dost zajímavý je, že režisérem tohoto videoklipu je Petr Lexa, kterého můžete znát třeba z kapely Slza. No a čím dál více populární Anna Jiřina Danielová neboli Danielinda, naprosto fantastický instagramový účet, tak byla hlavní herečka právě v tomhletom klipu, který nese název Dovolená. Tak si ho běžte pustit, my pokračujeme s Maximem muziky Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještě extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
6: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
7: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 10 minut nás dělí od 10. hodiny raní. Já jsem Koťák a zvu vás na náš web Evropa2.cz, kde se dozvíte, jestli se skutečně, opravdu, reálně, surrealisticky chystá pokračování legendárního vánočního snímku Sám doma. Vrátí se Macaulay Culkin do role Kevina? Toť otázka, kterou zodpoví článek na webu Evropa2.cz. Najdete tam toho pochopitelně mnohem více. Zjistíte třeba, že Adonis přepíná zpět do angličtiny a představuje letní single Cherry on Your Cake. Toto si rozhodně dejte, pojďte k nám na web a my už za chviličku pro vás máme zprávy Lucky Hněvkovské.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: Spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No, povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
4: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

i to co

0: 3. srpna a 9 vteřin nás dělí od 10. hodiny. Lucka Hněvkovská je ready. Pojďme na zprávy Evropy 2.
1: Pěkné dopoledne. V Česku je stále méně vody. Řeky vysychají a akutní nedostatek podzemní vody už se projevuje i na povrchu. Kritický nedostatek vody je na Labi v Ústí nad Labem. Sucho má dopady také na energetiku. Vodní elektrárny musely kvůli nízkým průtokům omezit výkon a během extrémních veder snižují výkon také jaderné elektrárny. Nedostatek podzemní vody omezuje i zásobování pitnou vodou. V některých obcích tak mají lidé prázdné studny. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu 183,6 miliardy korun. V posledních letech červenec zpravidla přinášel prohloubení deficitu. A teď už Zuzka.
2: Fakultní nemocnice Hradec Králové otevře 4. srpna lékárnu s rozšířeným sortimentem léčiv a doplňků pro onkologické pacienty. Lékárna je součástí většího projektu. Už dříve nemocnice zprovoznila přístavbu pavilonu profesora Bašteckého, která navýšila kapacity a zkvalitnila zázemí pro léčbu nádorových onemocnění. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Severovýchod Egypta zasáhlo krátce po 3. ráno zemětřesení. Půda se otřásala silou přes 5 stupňů. Oběti ani škody zatím nehlásí. Otřesy, které byly cítit i v Káhiře, vycházely z hloubky 10 kilometrů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D4 hořelo osobní auto na 41. kilometru směrem do Prahy, se jede levým pruhem a v koloně budete popojíždět 20 minut. A půlhodinová kolona je na D8 směrem na Prahu, na 12. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Od rána máme slunečno a teploty postupně stoupají. Přes den bude jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů, na Moravě až na 38. A po zprávách už opět maximum muziky a Koťák.
0: My si společně posvítíme na ikonické filmové role, které ale původně měl hrát úplně někdo jiný. Tak vydržte, teď už maximum muziky.
3: Evropa 2.

0: Banners, Evropa 2. Už to tak v životě bývá, že jsou zkrátka nabídky, které jste se třeba rozhodli odmítnout, nepřijmout a pak toho hořce litujete dlouhé roky. Něco podobného se mohlo stát mnohým hercům, podotýkám, že to jsou úspěšní herci, tak toho snad zase tolik nelitujou, ale mám tady pro vás seznam ikonických filmových rolí, které původně byly nabídnuty někomu jinému, on je nepřijal a díky tomu je známe tak, jak je známe. Jo? Tak jdeme na to. Robin Williams, známý americký komik, je to už teda bohužel nežijící, tak Robin Williams dostal nabídku, aby si zahrál Hagrida v Harry Potterovi. Tom Cruise měl být, dříve než Robert Downey Jr., měl být Tony Starkem jakožto Iron Man. Neuvěřitelný. Matthew McConaughey si měl zahrát ikonickou postavu, kterou stvárnil ve finále Leonardo DiCaprio ve snímku z roku 1997. Ano, správně, je to Titanic. Russell Crowe měl být alternativou pro Hugh Jackmana ve filmu, v X-Menech, kde měl hrát Wolverina. Russell Crowe jako Wolverine vlastně docela jako dobrá volba. Leonardo DiCaprio si měl zahrát Anakina Skywalkera v tom jednom z těch prvních snímků, nebo respektive v druhém díle po té mileniální éře, kde měl hrát tedy Leonardo DiCaprio Anakina Skywalkera. Britney Spears si měla údajně zahrát v Zápisníku jedné lásky s Ryanem Goslingem, no tak to je neuvěřitelný, to mě teda upřímně, když vím, co ta holka umí s nožema, tak jako mě úplně fascinuje ta představa, jak by ten snímek vypadal, ale bohužel nedopadlo. Michelle Pfeifferová si měla zahrát Clarice Starlingovou, což je hlavní postava snímku Mlčení jehňátek, taky úplná legenda, no a zakončím to tím, že Toma Hankse měl vystřídat, nebo místo Toma Hankse měl hrát ve Forrestu Gumpovi John Travolta. No a Henry Cavill byl údajně i v castingu na Casino Royale, na pokračování Jamesa Bonda, ale tou dobou byl pravděpodobně ještě velmi mladý. No a úplně poslední bod, který tady mám, Will Smith si měl zahrát Nia v Matrixu. No tak to vidíte, přátelé, jak to všechno mohlo vypadat.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
5: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 3. srpna a tuto slavnostní hudbu jsem si vybral z jednoho prostého důvodu. Takhle se přesně můžete cítit 8. srpna 2026 po tom, co dokončíte ten nejextrémnější běh na světě. Red Bull 400 po 5 letech, dámy a pánové, je za dveřmi a vy si to můžete užít společně s Evropou 2 a především s mým krásným kolegou Nastym, který bude moderovat tuhletu speciální výjimečnou akci, která proběhne pod Ještědem, nebo na Ještědu?
1: To je otázka, jestli jsi v cíli nebo na startu celého závodu. Bude to jeden z největších Red Bullu 400 na světě. Teď už teda se dá říct, že vůbec ten největší má obrovskou návštěvnost. A zároveň, když jsem slyšel, jako co se tam chystá za lidi, že někdo poběží v neoprénu, dokonce to běhají i lidi s těžkým handicapem, kteří třeba nemají končetinu. Prostě úplně všichni, celý to spektrum se potká pod Ještědem a začne přemýšlet, jak zdolat v podstatě těch 400 metrů co nejrychleji. Budou tam dokonce i olympionici v rámci Cortiny nebo posledních zimních olympijských her, kteří vyhráli ski alpinismus. Takže se můžete dočkat profíků i těch, kteří to berou čistě jako ze zábavy a alegorické kostýmy nebudou chybět a bude zábava. Hlavně jsou tam i nějaký překvapení, které já nemůžu teď zmiňovat, ale vím, že ten program bude nahuštěný.
0: A to se teda hodnotí na stěku, jo? To se bude se čas? Hodnotit i ta, tak hodnotí se čas?
1: Čas.
0: I ta choreografie?
1: Jak člověk u toho vypadá?
0: Ano, ty
1: kostýmy.
0: Samozřejmě,
1: když na konci zašavluje jako Aladin, tak to se počíná, to jsou extra body.
0: Já tady zrovna koukám na webové stránky, velmi důležitá věc i pro vás ostatní, redbull.com/400, ano. Říkám to správně, redbull.cz/400 a tam se dozvíte veškeré informace a na stěch, to teďka kontroloval, můžete se ještě přihlásit.
1: Ještě tedy buď do štafety 4x100, anebo to, že si to lupnete celý single. Nejrychlejší to mají pod 5 minut, lehce. A ostatní to mají tak nějak normálně.
0: To, ale hele, já to znám, když člověk třeba trénuje, aby měl trošku lepší jako fyzickou kondici, tak se právě doporučují ty intervalové běhy do těch kopců. A to je, přátelé, jako je smrt. Tam ta typovka prostě vystřelí hlavou, ale ten pocit na konci musí být jako...
1: A kdy jsi naposledy běžel můstek?
0: Prosím tě, tak to já se teďka zaspomínám. Dejte mi na to.
1: U Zubaře, ne? Jsi byl na můstku.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na

0: Krásné dopoledne při poslechu kvalitního rádia Evropy 2. A když jsme u té kvality, tak konečně přichází.
1: Jo, je to tady.
0: Počkejte, jak to máte s těma mikrofonama, on to tady zase bude řvát. Počkej, na stěláku, pojď.
1: Hej, já jenom, že Arny vzal mikrofon do teplejka klasického.
2: Dobré ráno.
0: Ty jsi to urval, starý.
2: Ježišmarja. Dobré brzké ráno.
0: Ano.
2: Dobré mrzké ráno.
1: Je za 11 za chvíli, v kolik jsi stával? Děti stáváš už ve 3, ne? Normálně.
2: Já stávám brzo. Jsem stával třeba v 7:30, ale co je horší, jak tohle naše letní vysílání po ránu začíná. Utrh jsem mikrofon, zůstal mi v ruce a borec mi řekl starý.
3: Hele, je to tak, jako kolik ti vlastně, kolik ti je let?
2: Se vlíkáš tady za mladýho.
0: 42 asi, no. Ne, budeme kluci 39, jo?
2: Jasně. Taky už ti stárnou kérky, kámo.
0: No já úplně, ale jsou šedivý úplně, vidíš to?
3: Koťák vypadá dobře, ale víš, co tě čeká, kamaráde, za chvíli? Já jsem dneska ráno si dělal čaj a podíval jsem se doprava z okna a při téhle činnosti jsem dostal housera. Takže takhle, jako to, takovýhle živýho? Rizika. Živýho, no, mám ho tady na zádech.
0: Od souseda.
3: Takže to tě čeká, jenom aby ses nesmál.
0: Tak to děkuju, to se máme opravdu na co těšit. A vy se těšte, brzda Evropy 2 pokračuje mezi 11. a 13. hodinou, což bude dost dobrý, jako.
2: Tak jo.
1: Máme obědovou pauzu?
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
4: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Pondělní dopolední vysílání s brzdou. Vojtáno, Arny a Nastia, než Luce předáme slovo a dáme si aktuální zprávy, tak tady máme básně na Miluši, která dneska slaví svátek. Hoši, můžete začít přát.
1: Večer přijde Miluše, snad nebudu vyrušen. Pomiluju Mílu, uženu si kýlu.
0: Sky.
2: Já... Počkej.
0: Arny ho utřela, sousedka Miluše zrak na něj upřela, plivla mu na duše.
2: Tak tohle si měl připomenout. Kdybych měl sílu, šel bych si to užít k Miluše. Čumíš, ve?
0: Básničku, básničku bez rýmu jsem ještě...
2: Sílu šel Miluše, seš normální, ty jsi to neslyšel.
0: Jsem neušel.
2: Víte, geniální.
0: Takže předám teď tomu zprávy, které nejsou v rýmu, abyste se nenechali namotat.
3: Tohle nepřekonám.
0: Jedeš, Lucka.
3: Hezké dopoledne. Soudci na západě Čech odkládají své oblečení. Kvůli horku nemohou mít taláry. V místnostech bez klimatizace, kde se často ani nemůže větrat, tam proto povolují jednání bez taláru i ostatním účastníkům soudních řízení. K takovému kroku přistoupili třeba v Plzni nebo Domažlicích. V Polsku i Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře. Jsou tam totiž bakterie z fekálií, které se do Baltu dostaly. Informují o tom německá média. Ještě vážnější problém ale představují bakterie z rodu Vibrio. Ty už letos u našich západních sousedů připravili o život dva lidi. A teď už má slovo Zuzka.
4: Během sportovního parku v Pardubicích budou mít návštěvníci k dispozici mlhoviště a kropicí techniku, které pomohou zvládnout očekávaná vedra. Park na špici, kde se akce koná, navíc poskytuje dostatek stínu. Na 10. ročník mohou lidé zavítat do 9. srpna. Akce 10. rokem ukazuje sportovní kluby v Pardubicích a okolí. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Slovenská vláda schválila, že bez dokončené základní školy nedostanou lidé řidičák. Do autoškol nepustí nikoho bez vysvědčení z 9. třídy. Má jít obyčejné záškoláky i pojistku proti negramotným řidičům. Velká reforma začne platit už v září.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: Na D4 hořelo osobní auto na 41. kilometru. Směrem do Prahy se jede levým pruhem, v koloně budete popojíždět 20 minut. A půlhodinová kolona je na D8 směrem na Prahu. Na 12. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou.
5: Evropa 2, jak je venku?
3: Přes den bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů, na Moravě na 35 až 38. Po zprávách už je tady brzda Evropy 2, jak jste slyšeli, Nasty, Arny, Vojtáno.
0: Děkujeme moc, Lucko. Já jsem se chtěl zeptat teď mých kolegů, co bude následovat, a můžu vám slíbit, že v průběhu dnešního vysílání Arny dodělá sudoku, který teď rozpracoval.
1: No, zatím dělá ty lehký.
2: Zatím jedu lehký, možná zmáknu i dvě. Ne, ale čeká je nás fake news. To řekněte to, co nás ještě čeká.
0: Dáme si...
2: Jakoby hádanku.
0: Jakoby hádanku. Asi všechno tady pošlem.
2: Tak jo.
0: Takže takové klasický meníčko. Jdeme na to!

0: Jacoby Show.
1: Let's go. Sounds good.

0: pondělní dopolední brzda na Evropě 2. A Arny, Vojtáno a já jsem rád, že jsme se tady potkali, protože jak máme delší pauzy mezi vstupama, tak Arny se rozhodl prostě, že si to udělá hezký. A mě napadlo v mezičase.
1: A každý mu to přeju, aby si to udělal hezký.
0: Jak máme otázku, kterou dlouhodobě Arny dával sám za sebe, tak tentokrát sem vložím jednu já, která mě napadla u čištění zubů. A dneska s Koťákem předtím, než jsme tady začali vysílat, tak on vlastně říkal, já se držím špatný party, která nesportuje. A začali jsme se bavit o tom, jak dlouho máme svoje kamarády a jak se ti kamarádi jako vyprofilovávají. A navíc vy dva jste teďko taky jako mluvili o tom kamarádství. Tak mi řekněte, jaký z vašich kámošů je úplně ten nejdelší? Ne jako, můžete klidně i do vejšky, ale kterého máte nejdýl? A z jakého důvodu vám nevypadnul z té party, jestli máte společní koníčky?
1: Tak u mě je to Mrca, to se ví, on je fakt nejdelší. To je můj největší kamarád životní a má skoro 2 metry, že on i fyzicky. Je prostě v pohodě, no, já nevím, co ti mám říct.
0: No, co spolu děláte? Co vás drží
1: spolu dělali?
0: Dobře.
1: Jaký ty máš nejlepší kámoše, co spolu děláte, krom toho, že si holíte nohy vzájemně?
0: Hele, vzájemně ne. Jako nejdelší můj kamarád byl dlouhodobě můj táta.
2: Je to ale, hezký.
0: Ale pak se začal zmenšovat a mý kamarádi začali růst.
1: O táta poslouchá, veď, dneska?
0: Táta, ne.
1: No, ten,
0: já si nemyslím, možná to tam on pěstuje včely.
2: Můj takže určitě neposlouchá, tak můj nebyl kámoš. To můžu říct na rovinu.
0: Táta má rádio u včel, má starý rádio.
2: Jak u včel?
0: No, on má včely.
2: Aha.
0: A když stáčí med, má tam takovou dílnu, tak tam má rádio a poslouchá.
1: Já bych se s tátou taky kdysi rád seznám, s kamarádi.
0: Jako s tvým nebo s jakým?
1: S mým. Jo. A on byl furt vylitej. Jako jo, no. Nebyl čas.
0: A ty máš Vojtí?
2: Já mám kámoše z juda, se kterým, ty se ptal na tu činnost, tak já můžu říct, co spolu děláme, klidně. My spolu hrajeme online hry. Takže my se skoro nevídáme, ale máme, proč se bavíme takovou dobu, je taky důvod ten, že on nemá rád lidi vlastně. Máme to docela vzájemný a nepotřebujeme se vidět tak často.
0: To je Vojtáno Evropa 2. Maximum muziky.
3: Evropa 2. Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
4: To vás rádi vidíme.
3: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Posloucháte úterní brzdu na Evropě 2 netradičně v tomto čase. A máme tady fake news. Vy, co nás posloucháte v neděli v úterý večer, tak to znáte. Vy, co nás posloucháte výjimečně teď, tak to poznáte.
1: Arny jako první.
0: Severočeské úřady práce jsou plné líných opiček. Je to tam samý nemakak.
2: Prezident Petr Pavel po úspěchu na závodech Formule 1 pokračuje v činnosti fotografa. Nyní se ovšem specializuje na akty českých političek. Fotil jich už několik, ale okamžitě prý spálil všechny negativy, protože na nich nebylo nic pozitivního.
1: Je zde nová show, která je založena na muži nabízejícím ženám peníze v hotovosti odměnou za to, že si může očmuchat jejich tělo. Nový díl Rychlý pachy již dnes. No.
3: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Lost Frequencies. Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: pondělní dopolední brza. Počkej, máme ještě? Jo, ještě máme 10 minut dopoledne. A máme tady Vojtího otázku, tedy ano. Vojtáno nám naklade otázku a on, abyste si nemysleli, to není jenom v našem kruhu, ale pokud sedíte v autě třeba s manželkou nebo s někým jiným, tak si můžete tu otázku položit i vy sami.
1: Mám velmi těžkou dneska, hoši, protože my jsme tady různí, my tři, jo, ale máme společný určitý věci, jako to, že jsme dobrý a skromný zároveň všichni. To cítím, jako že...
0: To už jenom to, že to říkáš, tak to potvrzuje.
1: Ano, takže moje otázka na vás, hoši, a vím, že se neradi jako chválíte a to, ale co si myslíte, že je vaše nejlepší vlastnost, nejsilnější stránka?
2: Jako já jsem fakt skvělej.
1: No, že... no to já to vyvím.
2: Ne, jako. Fakt já jsem fajn prostě, jako opravdu.
0: Tak já nevím, co to z toho vypíchnout. Co je jako... nejhorší tvoje stránka? Existuje
2: nejhorší.
0: Nějaká?
2: Jsem kretén někdy.
1: Skvělej kretén.
0: Jak se to projevuje?
2: No prostě jsi kretén někdy, prostě jsem, no někdy, nevím.
1: Ty se neptej, jak se to projevuje, ty víš moc dobře, že tady pak sjíždíš. A co ty na stěhaku?
0: Myslím si, že mi bylo do vínku dáno, nevím, jestli se to dá jako vybudovat, tady ta vlastnost, ale že vlastně z těžkých situací to přetáčím do lepších.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Samozřejmě byli jste příčinu v době mého rozvodu, že to chvíli trvalo.
2: Ale nechci
1: to
2: stát.
1: To bylo jenom rok a půl, klid.
2: Ale já musím říct, já na tobě obdivuju, že třeba umíš řešit problémy okamžitě. Jako
1: jo, to je nejvíc.
2: A já třeba zase, teď mi to došlo, jsem dobrý v tom, že jsem trpělivý. To si myslím.
0: To seš.
2: Už bude konec, dělej, vole.
1: Tak jsme se krásně pochválili.
0: A ty, Vojtí?
1: Já si myslím, jako, že mám dobré srdce.
2: Já myslím, že Tomáš, jo, a je strašně empatický, Vojtáno, fakt. A je skvělej, plešatej, všechno.
0: Můžu ti tady vysmeknout opět poklonu?
1: Dávej.
0: Dvě adoptované děti, neskutečný. Ano. Ano. Ne, ty nesmíš se, ale to, jaký tým, já bych zihnul a rozbrečil bych se, ale jaký život jim nabízíš, to je prostě neskutečný. Ne.
2: Vojtáno je skoro tak fajn.
0: Obrovský
2: jako
0: smrkal.
2: Jako já.
0: Ještě jedno dítě, já seš tam.
3: Jakoby show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: Odpolední brzda a přímo v tento moment můžeme vám popřát šťastný a veselý oběd. 2:12, Lucie Hněvkovská, aktuální zprávy na Evropě 2.
1: A já přeju hezké poledne. Letošní červenec byl podle Českého hydrometeorologického ústavu 11. nejteplejší od roku 1961. A to s průměrnou teplotou přes 19 stupňů Celsia. Na srážky byl letošní 7. měsíc ale chudý, spadlo jen 51 mm. Jestli vyrážíte autem na dovolenou přes Německo, tak pozor. Německá policie dnes zahájila týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Pokuty v obci i mimo ni jsou velmi přísné. Za překročení do 10 km v hodině zaplatíte až 30 eur. Při rychlé jízdě o více než 40 km hrozí pokuta přes 300 eur a odebrání řidičáků. Míříme do regionu.
2: V přírodním koupališti Džbán v Praze 6 nadále platí zákaz koupání. Pražští hygienici tady při pravidelné kontrole vody zjistili výskyt vodního květu sinic. Zhoršená kvalita vody je také v přírodním koupališti Šeberák. Sníženou průhlednost má podle hygieniků voda v rybníku Motol, na Branické pláži na Vltavě a v jezeře Lipence. V ostatních sledovaných koupalištích je voda v pořádku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Česku je stále méně vody. Řeky vysychají a akutní nedostatek podzemní vody už se projevuje i na povrchu. Kritický nedostatek vody je na Labi v Ústí nad Labem. Sucho má dopady také na energetiku. Vodní elektrárny musely kvůli nízkým průtokům omezit výkon a během extrémních veder snižují výkon také jaderné elektrárny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D4 hořelo osobní auto na 41. kilometru směrem do Prahy, se jede levým pruhem, v koloně budete popojíždět 20 minut. A půlhodinová kolona je stále na D8 směrem na Prahu. Na 12. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou slunečno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů, na Moravě až na 38. A po zprávách už pokračuje brzda Evropy 2. Nasty, Arny Vojtáno.
5: Nasty mě pověřil, abych udělal vstup na 20 vteřin a já tady luštím křížovku a mám tady jeden, nevím si s tím Nasty rady, Vojtáno, no, taky. Pojď. Nadaný umělec, který nejraději vystupuje na maturitních plesech, protože tam je úrodná půda na pět.
0: Cože?
5: Matuš, tak to bylo celý.
0: Besídku smysl.

0: Evropa 2, dopolední pondělní vysílání, brzda v éteru a máme tady pro vás takovou hezkou, sympatickou výzvu. Od pátka do neděle se společností MOL s čerpacími stanicemi probíhá soutěž. On každý moderátor řekne, co bude za výherní signál od pátka do neděle. A vy pak můžete vyhrát, a to je zajímavý hoši pro vás zvlášť, protože kafe máte rádi, kávu na celý rok zdarma a k tomu palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Nicméně, káva na celý rok zdarma, ne?
1: Já u Molky je propiju víc toho kafe, než ty 2000, abych to sebral.
0: Než natankuješ.
1: No, to taky tankuju, ale mají tam dobrou kávu, takže no a od co jde. Takže...
0: To jenom, tak jsme chtěli provětrat a připravit na tento víkend, kdy vlastně s Molkou budeme soutěžit. Můžeme připomenout, že tam je Freško Ondra, taky se můžete umýt auto a taky tam vznikají skvělé příběhy. Mimo jiné, já jsem tam zažil to, když jsem usínal za volantem, a už na mě padaly docela mdloby, tak jsem si říkal, hele, zastavím si tady na Molce. Seděl jsem a nedal jsem si budíka, bylo to asi ve 4 ráno, jel jsem z firmní akce, kterou jsem dohrával do 3 do rána v Brně. Sednul jsem si a usnul jsem v tom autě asi na 5 minut a pak jsem se vzbudil a měl jsem sen o tom, že jedu. A jakmile jsem se vzbudil, jak jsem chytnul ten volant a začal jsem si mlomcovat a stál jsem na parkáči. Bylo to šílený, ale...
1: V podobný čas u stejné benzínové stanice MOL jsem zažil to, že taky přijedu unavený, rozumíš, a stalo se mi v poslední době, že se mi zamklo auto a klíček se mi zamknul v kufru auta. Myslel jsem u zánovních vozů, že už to nejde a jde to.
0: Ten klíčový
1: když odemkneš jenom kufr a dáš tam klíč a zaboukneš, tak se zamkne celý auto a klíček tam zůstane. Což se mi stalo v Ústí nad Labem a to nechceš v jednu ráno. Ale teď se mi to stalo znovu právě u té Molky a teďka vyjdu ven a říkám, tyjo, to je prostě konec. Ať jsem začal to auto ochmatávat a teď ze zoufalství jsem chtěl vyloupnout klíček od někde takový ten manuální, že odlepíš tu základku a nějak s toho odemkneš něco, ten jsem měl jako při ruce, náhradní. No a teďka říkám, mám tu záklopku na ten klíček odlepenou, už to asi zminula, jsem ji zapomněl zandat, tak tam narvu ten svůj klíč záložní a nic a auto se neodemklo. A já říkám, no tak to je konec, teď ve 3 ráno tady a normálně nekecám, jsem odemykal cizí auto. Splecem se. Dodnes nevím, vypadá to, že mě neviděli, ale kámo, jak dobrý, jako 3-4 minuty jsem
2: někde
1: se vloupával.
2: Někde na kamerách to bude.
0: A teď se ten záběr, ty tam přijedeš pasátem a vloupeš se do kamionu, ne?
1: Ale, tak zase ujetej nejsem, ale ta radost, když ti to pak dojde a vidíš to svoje, krásně si odemkneš.
2: Tak takovýhle krásný zážitky na Molce, tak jezděte. Brzda.
3: Odpoledne jako odpoledne.
4: No, ale... Teďka jsme se dofákali a teďka jsme se mohli začít.
5: Teď to jako prém.
3: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
5: Posloucháte. Show. Já mluvím.
4: A já to chtěl říct dřív.
5: Já to chtěla říct dřív.
3: Odpolední show s Tomášem.
4: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo?
3: A Zorkou.
5: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
3: Odpoledne, kdy se dějou věci.
4: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
3: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
4: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
3: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice.

0: jednoduše vám dáme jakoby hádanku, tedy dnešní brzda v éteru Evropy 2 při pondělí a jakoby hádanka je velice jednoduchý systém. Zazní otázka, pak je takzvaně S-pauza, vy si můžete tipnout odpověď a pak se řekne teda ta pravá odpověď. Tak kdo začne, hoši?
1: Kámo, to byl manuál, tak...
0: Tak to začne si ty...
1: Víš, co to je, když tě přestane bavit Brad Pitt?
2: Přijde, to je smutný, no co?
1: Stereopit.
0: To se ještě nestalo nikomu, podle mě. Ten baví dobře.
1: Jo. Tak pojď. Pojď, ukaž, jak bavíš ty.
0: Jaké rčení se říká, když někdo

0: nová muzika. Už bylo Pousty. V kase míň než kilo. Zradili jsme se nocí. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Přijeďte si do Špindlerova Mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na město Špindlerův Mlýn.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To je nejlepší rádio na světě.
5: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na liptnosportfestival.cz.
8: Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
9: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hrajou Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
10: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Evropa 2, brzda, Vojta, ano, Arne a Nasty, teď jsem přišel do studia, Arne měl na hlavě motorkářskou helmu, takhle stlačenej v obličej, ne. Jsem neviděl ani při rajským protlaku.
1: Ne, ne ledejakou, ale pojďme říct, že to byla přilba Jindry Ekla.
2: Ano.
1: A on má prostě takovou hezkou štíhlou hlavu.
2: No.
1: A já teda něco dalo teda dobře práci.
2: Dobře se strká, víš, jako jich potřebuji někam.
1: Dobře
2: víš,
1: se ti strká hlava.
2: Takže
1: tak tam já moc nechodím, proto mi to nešlo.
0: A ty bys nemohl být motorkář, nebo chtěl bys, byl jsi nikdy motorkář?
1: Ne, motorky mě nikdy člověče nevzali. Mně to přijde málo kol.
2: Jo. A je jo. Naprosto souhlasím.
0: Ne málo cool, ale málo kol.
1: Málo cool je to hodně, to já bych sem k tebe jako cool.
2: Ale jako jedna stopa, vlastně se, a to taky nechápu, víš, že to má dvě kola, protože to se říká jako jedna stopa.
3: Jasně.
2: Jako no. Ne, vždycky necháváš tu jednu.
3: To jsou to dvě, které jsou za sebou.
1: To bys musel jet absolutně rovně, aby to byla jedna stopa. No. Já nikdy to vyřešíme tady to.
2: Ne, kluci, já jsem...
1: Nebo zase auto je dvoustopý, veď, a
2: to
1: někdy jsou tam čtyři.
2: Ale vlastně čtyři, veď. No, to ne, to prostě nikdo to stanovil, že to takhle je.
3: Těžká matika, hoši.
0: A Stomaška je kolika stopa?
2: No právě.
1: Nevím, ale Fanánek je jednostopej.
0: Tak, teď jsme to vyřešili. Od Stomašky k Fanánkovi takovýhle
3: přesmíkač.
1: Jíte to jenom legrace. Tak to byla brzda, my už jdeme radši domů a předáme to Jindrovi.
2: Vy vlastně stoupenci brzdy, já jsem stoupenec plynu.
3: No ty musíš šlápnout na plyn, Jindro. Trochu to rozej, prosím tě, po nás.
0: Tak dáme ještě káču, to bude spojka, ne? Zprávy.
2: Hezky. Tak přesně, to je spojka, ano. Rád vás vidím, kluci, těším se zase na zítra.
1: My taky.
0: No. Taky. Zatím čau.
2: Tak čau. Brzda.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: teplou spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Každé úterý a neděli v 8 večer.
1: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
1: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Manikem.
3: Evropa 2.
4: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright by my side.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. 13. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Hezké odpoledne, tento týden nás až do čtvrtka čekají extrémní vedra. Největší vrchol přijde v úterý, teploty se dostanou na 39 stupňů. Ojediněle i vyšší a zátěž teplem bude velmi vysoká až extrémní. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se má počasí změnit, od pátku pak bude pršet a teploty budou kolem 26 stupňů. Česko se stává zemí autonabíječek, celkem za 100 miliardy. Peníze pocházejí z evropských dotací, ale naopak chybí ta auta, která by si u nich nabíjela energii. Spousta zařízení je tak prázdná. A teď už má slovo Zuzka.
2: Během sportovního parku v Pardubicích budou mít návštěvníci k dispozici mlhoviště a kropicí techniku, které pomohou zvládnout očekávaná vedra. Park na špici, kde se akce koná, navíc poskytuje dostatek stínu. Na 10. ročník mohou lidé zavítat do 9. srpna. Akce 10. rokem ukazuje sportovní kluby v Pardubicích a okolí. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Energetická společnost ČEZ dnes začala vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí přes 22,5 miliardy korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se dnes můžete na D3 na exitu 84 směrem na Tábor, pracují silničáři. A zdržíte se také na D2 před Brnem, brzdí se od 5. kilometru. A obousměrné kolony hlásí z D1 u Brna, tady to máte na 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Horko a bude ještě větší. Odpoledne bude jasno až polojasno. Místy se může tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů, na Moravě na 35 až 38. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už maximum muziky a Jindra Eko.
0: Tak máme po zprávách, už víte, co nás do čtvrtka čeká, no, je to nějaký překvapení, ani moc ne, že? No, ještě si k tomu něco řekneme, kromě jiného samozřejmě čeká nás další 2 hodiny Maxa muziky a info. Tak držte vlnu a hezký den s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropou 2. Ty bitcoiny, to je teda pěkná sranda, koukám. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci podala obžalobu na 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Vzpomínáte si na ní? Obžalobu obdržel krajský soud v Brně. Pro Tomáše Jiříkovského navrhla za provozování darknetového tržiště souhrnný trest 20 let vězení. Dalších 9 let za darování bitcoinů ministerstvu. Vidíte to? Za dobrotu naše brotu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka navíc navrhuje 6,5 roku vězení. A co je tedy velmi jako zajímavý, až skoro jako tragikomický, je tedy, že vlastně tedy vrchní státní zastupitelství požaduje vlastně i trest pro advokáta pana Jiříkovského, Kárima Tyce, 8 let, jsou teda velmi vysoký tedy sazby. Tak to víte, no, bitcoiny, no, je to prostě něco úplně jiného, než peníze v rámci jako cashe, nebo v rámci nějakých machinací na účtech, protože to je vidět, tohle to samozřejmě vidět není, že stačí jenom malá, malinkatá fleška, někde ukrytá na chalupě, pod podlahou, a na ní samozřejmě může být celkem jmění. No, uvidíme tady, každopádně kdokoliv třeba trošičku jako rezignoval snad na to, že by spravedlnost existovala, když se tedy díval a sledoval tu kauzu tedy, která byla, tak samozřejmě tady vidíte zatím tady další krok. Pochopitelně soudní řízení teprve ukáže, jak to celé je, a samozřejmě se ukážou i ve finále teda ty výsledné verdikty. Ale tohle je tedy zásadní aktualita dnešního dne, která přišla prostě na povrch světa někdy v 10.50. No, tak vidíte to. Už jste mimochodem investovali taky do bitcoinu, abyste něco vydělali. Jako myslím tím legálním způsobem.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae, posloucháš Evropu 2.
1: Evropa 2.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Každý už tam bude.
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Letní sezóna v plném proudu, co? I u nás teďko následující 2 až 3 dny opět budeme mít tedy možnost se krásně opalovat v ulicích měst a podobně. No, co se dá dělat, ale dalo by se snad už jakoby odhadovat, že tohle už bude jeden z posledních záchvěvů léta. Doufejme. Vždycky jsme na konci srpna, ne, si říkali, ne, to ještě pak přijde to babí léto a tak dále. Teď už jako tak člověk vnímá i mezi ostatními, že už skutečně toho tepla bylo jako dost a že tedy, byť jsme vlastně v polovině prázdnin, lehce za ní, tak už jako spousta lidí říká, hele dobrý, jo. Fakt jako super léto to bylo, děkujeme moc. Už teďkon trochu víc toho deštíku by to chtělo. Takhle, kdyby ještě někdo z vás měl stále chuť objevovat něco nového, tak teď jsem dostal velmi zajímavý takový tip, konkrétně na Itálii a na jeden ostrov, který se jmenuje Burano. Nevím, jestli všichni třeba jste jako do architektury nadšenci nebo do barev jako takových, jo, protože někdo třeba nemá rád moc, chodí třeba v černým a podobně, nemá moc rád třeba barvy. Tak tam ne, jako jo, jestli nemáte rádi barvy, tak vůbec ne, do Burana. Ale pakliže ano, tak to je něco neuvěřitelného. Vůbec jsem o tom nevěděl. Je to městečko, je to skutečně nejbarevnější městečko v Evropě. Pak mě ještě napadá to modrý zase městečko v Maroku, jo. Ale tohle je něco fenomenálního. Legenda praví, že to město se takhle strašně extrémně zbarvilo proto, aby rybáři, když jedou v mlhavém prostředí domu, údajně tam ty mlhy dost často jsou, tak aby vlastně viděli ty domy, aby trefili. Takže, jak už to naznačuje ten popis, jo, tam skutečně každý dům má jinou pastelovou, velmi sitou barvu a je to něco neuvěřitelného. A je to vlastně kousíček ještě nad Benátkama, takže svým způsobem nemusíte vážit tak strašně dlouhou cestu. Fakt zajímavý typ, díky za něj.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

놓아진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 넌

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Ještě trochu ten prázdninový vibe protáhneme. Já jsem teď koukal na iDnesu na jednu zprávu, která tady má nadpis. Ruské turistky pochopili all inclusive po svém. Hotel musel přivolat policii. A teď tady je tedy ten popis. Jo? Skupinka ruských turistek si na dovolené v tureckém hotelu vyložila službu all inclusive jako možnost vzít si zdarma cokoliv. Případy, kdy si hosté z hotelového bufetu odnášejí jídlo na pokoj nebo sebou na výlet, nejsou ničím neobvyklým. Ovšem v tomto případě skončilo to přivolání policie a finanční náhradou škody. A pak se tam trapíči, že samozřejmě většina těch hotelů nabízí v rámci toho all inclusive to, že můžete samozřejmě jíst v tom daném místě, co hrdlo ráčí, ale nemůžete si to nosit pochopitelně na pokoje, na výlety a tak dále. Jo. Já si teda pamatuju jednu věc, když ještě po devadesátkách mě rodiče vzali třeba do Egypta, jo, což tenkrát bylo hodně jako cool, tak přesně i tady ta národnost a tohle to tam bylo. To si jako doteďka si to pamatuju. Takže asi evidentně dál to samozřejmě pokračuje, ale zase, aby jsme jako tady nevyndali pouze jenom národnost, která stojí na první příčce v tomhletom, jo. Budou tam i další národnosti, které to samozřejmě jakoby dělají, je to jasný, když prostě vidíte něco zdarma. Hejte, když budete chtít opravdu jakoby někoho pozornost zásadně získat, jo, nepište třeba, nevím, nějakým nápisem, jo, nepište nikdy jako pozor nebo varování, ne, napište třeba zdarma, jo, nebo zleva. To jsou cesty, jak zaujmout naprosto něčí pozornost a velmi rychle.
1: Evropa 2, 88,0.

turn to dust all that I adore. Maximum musiche.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 2 hodiny a 2 minuty k tomu. Jsou připravené zprávy, pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne, v Česku se zaměřují více na černé stavby. Úřady ročně řeší tisíce nepovolených staveb, loni přes 5 000, přes 600 z nich nařídili odstranit. Většinu dalších zpětně legalizovali. Turisté ocenili bezpečnostní kontroly na pražském letišti. Začala druhá polovina letních prázdnin a řada lidí se teprve chystá na dovolenou. Na terminálu 2 cestující při bezpečnostní kontrole nemusí z příručního zavazadla vyndávat elektroniku ani tekutiny. Kromě Prahy mohou cestující využít výhod nových skenerů například na letištích ve Vídni, Krakově, Curychu nebo na londýnských letištích. A míříme do regionu.
2: V přírodním koupališti Džbán v Praze 6 nadále platí zákaz koupání. Pražští hygienici tady při pravidelné kontrole vody zjistili výskyt vodního květu sinic. Zhoršená kvalita vody je také v přírodním koupališti Šeberák. Sníženou průhlednost má podle hygieniků voda v rybníku Motol, na Branické pláži na Vltavě a v jezeře Lipence. V ostatních sledovaných koupalištích je voda v pořádku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Extrémní vedra a rekordní sucho v Evropě přináší další komplikace. Horko totiž ohrožuje výrobu elektřiny. Jaderné elektrárny v Maďarsku i Rumunsku musí kvůli nízkým hladinám řek omezit provoz. Problémy už mají i ve Francii. Výkon největší vodní elektrárny klesl také v Srbsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravní omezení vás drží na Pražském okruhu směrem k letišti od tunelu Lochkov až po Ořech. Tady je to na 10 minut. A na D5 na 5. kilometru se zpomaluje, stálo tu porouchané auto, tak opatrně je to na výjezdu z Prahy. A ještě se zdržíte také na D1 u Brna, a to v obou směrech. V tuto chvíli je to jen na 10 minut.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme slunečno, má tak být i odpoledne, místy jen kupovitá oblačnost a v jižní polovině území ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty ale vysoko, 31 až 35, na Moravě 35 až 38 stupňů. A po zprávách pokračuje maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak a máme po zprávách. Pojďme na další maximum muziky. Za chvíli se ještě podíváme na ty vedra z trošku jako jiný perspektivy. Bude to velmi zajímavý. Tak držte mnoho, hezký odpoledne s Evropou 2.
3: Evropa 2.

Music. Europa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Miluše má dneska svátek. Miluše, bude vám vedro dneska. Všem Miluším a nejen jim. Zítra ještě větší. Opět to má atakovat 40 stupňů. My jsme na to vlastně už zvyklí, že? Už po těch několika kolech. Takhle. Když člověk je mnohdy nespokojen, nebo nějak ho něco jakoby v životě tíží, tak vlastně ta nejméně efektivní věc, kterou vám třeba někdo může říct, znáte to, určitě jste se možná dostali někdo do takovéhle situace, kdy pak řeknou, ale podívej se, taky bys mohl třeba být na tom ještě hůř, takhle, nebo takhle, nebo takhle. Jo, a to vůbec nepomůže většinou člověku, protože se řekne, já to chápu, ale to jsou příběhy jiných lidí a jsou v jiných samozřejmě nějaký jako oblasti života a řeší si svoje věci. Nicméně, jasně, ten kontrast v rámci jako vyvolání aspoň trošku vděčnosti je skvělej, jo. My si můžeme ten kontrast taky nabídnout, protože já vždycky rád koukám na tu apku Windy, která je udělaná pro piloty a pro lidi, kteří prostě hodně jako to počasí řešejí, pro ty, co třeba jezdí na windsurfu a tak. A tam je vlastně výhoda, že vy se můžete podívat na nějaký místo, ale když odzoomujete, tak najednou uvidíte všechny ty proudy, třeba tepelný a tak dále, ty fronty, vlastně po celém světě, kamkoliv se chcete podívat. Jo. Takže jsem koukal dost během tohoto léta na střední východ a na to, na ty teploty, jo, jak jsou jiný. I třeba jich Itálie, dejme tomu, jo. Se stala taková velká anomálie, že po celý vlastně tohleto léto jsme měli zásadně větší teploty my v Praze, než právě třeba v jižní Itálii například. No a někdy jsme měli stejné teploty jako na středním východě. V rámci Saudské Arábie, jo, i v blízkosti samozřejmě Hormuzského průlivu a tak dále. No, když na to koukám dneska, jakože v Kuvajtu je 49 stupňů, no. Basra, jo, 50, tak to je fakt mazec, nebo Amarách, 50 stupňů, jo, Al-Kurma, 51, tak pomohlo vám to jenom, jakože by mohlo být asi ještě hůř, když na druhou stranu v téhle zemí zase mají hodně vychytaný ty klimatizace, jo. To se taky musí nechat. Klimatizaci už vlastně do konce léta jistě neseženete, protože se údajně vždycky objednávají před sezónou a pak už jsou jakoby vyprodaný až zase na novou sezónu posléze, jo. No, asi je budeme příští rok potřebovat, no. Připravme se na to.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: We only need the light when it's burning low.
5: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
6: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Via.
7: I can do this with my eyes.
8: Europa 2.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Zpátky k muzice.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Když chcete něco zažít, něco pěkného, většinou je na to fronta. To je prostě moderní doba dnes, že skutečně jakoby cokoliv je zajímavý, ať už je to nějaký místo, destinace, zážitek, všude bude fronta. Teď jsem koukal na absolutně, ale absolutně prostě neuvěřitelný video. Kdybych to neviděl na video, k tomu fakt nevěřím. Jaký jako fronty jsou třeba v Itálii v rámci různých horských jako středisek a různých jako vrcholů, jo. Viděl jsem frontu na Sněžce, člověk to pochopí, řekne si, jo, nejsou to úplně velký hory, je tam ta jedna, která je nejvyšší, tam teda bude potom ta fronta, jasně. Ale že budou i v Dolomitech takovýhle extrémní fronty, to by člověk jako skutečně neřekl. Já nevím, to byla třeba 300 metrů, prostě dlouhá fronta, kde ty lidi jako čekali na ten... To už je jak nomé na Everest, jo, pomalu. Teď si vezmete Malorka, jo, veliký protesty proti vlastně turismu, jo, že už jsou úplně vlastně jako na samým extrémním prostě vrcholu, že už nejde jako tam nějakým způsobem přijmout jako víc lidí. Pamatuju si ještě s Evropou, kdy jsme jezdili na Ibizu, tam už byly přestříkaný billboardy z 10 let zpátky. Jo, turisti, běžte domů a podobné věci. No a teď koukám, no, a není se asi čemu divit, Barcelona. Barcelona hlásí zkrátka, že je cestovní ruch, je tam prostě na hranici únosnosti. No. Uvedl to tamní komisař nový pro udržitelný turismus, jo. Ten už by se měl právě jmenovat komisař pro udržitelný v uvozovkách turismus. No. Takže opravdu, jestli se chcete vyhnout velikým různým jako frontám a tlačenicím a podobně, jeďte třeba v září nebo v říjnu. Já si myslím, že teplota bude dost, protože přes ty prázdniny to začíná být prostě takhle. No. A evidentně už se z toho stává takový nový normál svým způsobem. Máme se prostě všichni velmi dobře. A proto se tam pak potkáváme v těch destinacích, že?
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.

0: Posloucháte Evropu 2. A kdo pak se nám to tady přijel podívat jako z prázdnin?
1: Kdo pak se to tu zjevil ve dveřích?
0: Zorko, vítej tady po prázdninách.
1: No, jsem nebo tady ještě sama, ne? To si všimnul. No,
0: seš tu sama. Tomik ještě
1: někdo
0: jako...
1: si ty prázdniny umí užít opravdu jako fest.
0: Počkej, já jsem tady do posavadní hodinu mluvil o tom, jak jako všude jsou extrémní prostě fronty, protesty proti turismu jako takovýmu. Ano. Dokonce byly fronty i na, jsem koukal takový video, to bych tomu normálně nevěřil, jo, v Dolomitech na nějaký ty vrcholy, normálně ještě tak třikrát tolik než na Sněžku třeba.
1: Jenomže, no. Já jako investigativní reportérka našeho rádia jsem se vypravila do oblasti, kde se psalo, že to je úplně nejhorší v celé Evropě.
0: No ale tak řekni
1: a
0: do jaký oblasti.
1: Amalfi Positano.
0: Ano, takže jasně.
1: A podle mě je to všechno přibarvený. Ale bylo to úplně v pohodě.
0: Vidíš to?
1: Bylo to úplně v pohodě. Já jsem furt četla samý titulky, prostě Positano, obrovská katastrofa, davy lidí, už neprojdete nikde prostě. Ano. Tak jsem se tam vypravila, just.
0: A počkej, ale kolikátýho třeba, jako zhruba?
1: No hele, největší sezona, teď červenec, kolik je to, týden a půl zpátky?
0: Jo, takže jsi byla vlastně ke konci července.
1: Ke konci července, což bylo právě to varování, úplně v pohodě. Vidíte já to? Mám občas pocit, že ty média nás tě prostě jenom vystrašit.
0: Počkej, takže si normálně jela s Mírou, prostě na Amalfi pobřeží.
1: Normálně tam chodíš v ulicích, jako by lidi tam jsou, ale prostě žádná davová psychóza se prostě nekoná.
0: A počkej, a co ty silnice? Protože tam jsou ikonický...
1: Silnice taky v pohodě, normálně ty serpentínky si tam ale žádný fronty, prostě normálně jsme projeli, jestli jsme stáli v koloně 8 minut, to jsem dneska na dálnici stála 4x víc.
0: No to zcela jistě.
1: Takže jestli jsou někde fronty, tak v Česku.
0: Ty bláno, to teda největší, no.
1: No, jednička, konec.
0: Ty bláho, takže vidíte to, to je docela zajímavý kontrast.
1: No já už ničemu nevěřím.
0: Tak
1: prostě,
0: já to prodával tady jako, že vlastně všude to, víš. Jako,
1: no
0: že...
1: a nebo jsem to naopak udělal dobře, že vlastně vycházely dlouho ty články celý červen. Ty lidi se lekli, přestali tam jezdit a jenom magoři, jako jsem já tam letí.
0: To je dost možný, to je dost možný. No vidíte to.
1: No hele, musíte riskovat prostě, přátelé, no, pobřeží. Vyplatí se.
0: A Amalfi, tam jsou hrozně hezký barevný ty, jo, samozřejmě ty. A pak je ještě to Burano, o tom se dneska mluvil mimochodem taky.
1: Aha, tak
0: a
1: tam já jsem nebyla.
0: To je Ubenátek, tam hodně můžou jezdit samozřejmě lidi, veď, takhle, do Burano.
1: A já i v Čechách znám Burano.
0: Taky
1: občas potkávám Burano. Evropa 2, 88.

0: 15. hodina odbyla, zprávy jsou připraveny, s nimi Lucka Hněvkovská, my jsme Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Podvodníci vydávající se za českou policii nabízejí slevy na pokuty. Lidem chodí zprávy, že překročili rychlost, ale když zaplatí hned, dostanou 50% slevu na pokutu. Ve skutečnosti jde o další trik kyberšmejdů. Záměr je dostat vás na podvodný web a získat vaše osobní údaje. Pražské letiště v polovině sezóny hlásí více cestujících, proto apelují při cestě nechat větší časovou rezervu. A to také kvůli přestavbě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. A další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice Země živitelka se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se uskuteční v Českých Budějovicích od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Lákadlem pro veřejnost bude mimo jiné i zhruba 350 zvířat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: K Česku míří polník jasanový, brouk, který škodí evropským jasanům. V červnu ho viděli lidé v Maďarsku a v červenci na Slovensku. Proto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský žádá veřejnost o pomoc. Kovově modrozelený polník měří až 14 mm. Výskyt tohoto invazivního brouka můžete nahlásit na stránkách úřadu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dnes se můžete zdržet na D2 před Brnem, brzdí se od 5. kilometru. Obousměrné kolony hlásí také zde jedničky u Brna. Od Prahy se zdržíte 15 minut, od Vyškova až půl hodiny. A brzdí příjezd do Prahy po D8 od 1. kilometru, je to na 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Pěkně teplo, většinou slunečno, místy se tvoří kupovitá oblačnost. V jižní polovině území může ojediněle zapršet nebo zabouřit. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 31 až 35 stupňů, na Moravě naměří 35 až 38. A po zprávách už startuje odpolední show dnes se Zorkou Hejdovou.
0: Je to tak, přátelé, po měsíční pauze je odpolední show zpět, i když taková poloviční samozřejmě. Tomáš si volno ještě prodloužil. No, buďte s námi na Evropě 2.
3: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Calvin Harris a Rick and Bone Man, jejich Giant, Féteru Evropy 2 v rámci pondělní odpolední show. Je to tak, přátelé, já pořád nevím, jestli si mohu vůbec dovolit používat název odpolední show, když jsem tu sama, protože kolega Tomáš Zástěra si ještě užívá moře ve sluném Bulharsku, přejme mu to. Nicméně, odpolední show už je zpátky po měsíční pauze a já jsem se rozhodla pokračovat v tématu, který jsme tady nastolili už s Jindrou Eklem, který vysílal přede mnou. Bavili jsme se o Itálii, o cestování, o prázdninách a já jsem našla téma, který mi přijde jako fascinující. Týká se Itala, který zbudoval na svém pozemku falešné archeologické naleziště a několik dlouhých let to provozoval jako kulturní historickou památku a vybíral tam tisícovku jako vstupné. Mně to přijde, přátel, úplně vlastně jako jako geniální nápad, jo. Ten člověk evidentně potřeboval hodně jako vydělat peníze. A jednoho dne si prostě takhle sednul, zamyslel se nad tím, jak toho dosáhnout, byť teda samozřejmě pod vodem. A vybudoval obrovský, a on je to fakt krásný, jo, to se nedá ani popsat, falešný archeologický naleziště, předstíral, že to je teda pozůstatek antického amfiteátru. Dokonce s touhle atrakcí postupem času proniknul až do jednoho populárního turistického průvodce. On si k tomu ještě jakoby vymyslel různé historky, že to má vazby na Julia Cezara a že je tam inspirovaná Shakespeareová hra Romeo a Julie. No, dal tomu prostě ohromný příběh. A tady odborníci, kteří zjistili, že to je celý teda podfuk, říkají, že si ale dal opravdu záležet, že amfiteátr zbudoval z kamenů, který opracoval tak, aby působily starobyle, sloupy odlil z betonu, udělal tam sádrový sochy, vytvořil umělej rybník. No, je to vlastně krásný. No, je mi hlíto, no, jde sedět na 2,5 roku a já si říkám, že by si zasloužil aspoň cenu podnikatel roku. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Posloucháte pondělní odpolední show na Evropě 2 a budeme se bavit o jednom vděčném tématu, a to je v podstatě bezedná studnice témat týkající se generace Z. Já této generaci fandím, jo. Byť samozřejmě některé věci jsou jakoby kritizované nebo vlastnosti této generace, tak mně přijde jako spousta věcí sympatických. Nejsem si ještě jistá, že se tahle mezi ně zařadí, ale generace Z podle nejnovějších výzkumů, protože na tuhle generaci se neustále dělají nějaký nový studie, umí nejlépe ze všech předstírat, že pracuje. Může za to údajně extrémní tlak na výkon i sledovací nástroje, se kterými se mladí ve zaměstnáních vlastně potýkají. A předstírání produktivity podle tohoto výzkumu přiznává až 80% zaměstnanců z Gen Z. Přitom u mileniálů a jakoby těch starších zaměstnanců je to samozřejmě výrazně méně. A oni jako říkají, že v podstatě nemají na výběr, že prostě různý sledovací nástroje firem, do kterých Gen Z nastupují, jim vlastně jakoby neumožňují. Jim ukládají, že musí být non-stop online a oni podvádějí a mají na to jako různý tričky, jak to udělat. Jsou to metody, kdy třeba pravidelně pohybují myší, ponechávají si otevřený nějaký dokumenty nebo záložky v prohlížeči, pomalu odpovídají na zprávy, které nejsou urgentní, aby protahovali vlastně dobu, kdy jsou přes den online. A údajně se jedná o 5 hodin týdně nic nedělání, kdy předstírají, že skutečně jakoby pracují. 5 hodin týdně. Do roka je to v podstatě celý jeden pracovní týden, kdy předstírají produktivitu a jsou v tom nejlepší. A za to je potřeba jim pogratulovat. No nic, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: música. Lost Frequencies. Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: Ten nejlepší rádio na světě.
5: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
6: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespearovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
7: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespearovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Je to tady okamžik, na který jste dlouhý měsíc čekali. Teda někdo z vás určitě, ale spočítala bych vás asi na prstech jedné ruky. Nevadí, jdeme vytáčet Tomáševu mámu. Let's go!
1: Zástěrová.
0: No, Hejdová.
1: Jo, ahoj.
0: No, dobrý den. Vy jste mi... No maminko, prázdniny skončily, vy jste úplně nepřipravená.
1: No jo, ale tak jsme rádi, my jsme se neslyšeli jak dlouho.
0: Měsíc.
1: No, tak právě říkám dlouho.
0: Jak jste se měla?
1: Jak jste se měla?
0: Jo, no já jsem se měla krásně, jak jste se měla vy?
1: Jo, ty mě ani mě nemluv.
0: Je.
1: No, Tomáš, prosím tě, oni dostali takový krásný nápad s Andrejkou, že mi tady nechají toho nejmenšího.
0: No vím o tom.
1: No, tak já ze začátku jsem měla radost, říkám, přece jenom je to můj vnuk, že jo, tak se ho trochu užiju. Hele, to si nedovedeš představit, to je očistec s tím dítětem být.
0: Tak asi dovedu, dítě taky mám, zažila jsem, to není tak strašný,
1: no, ale tohle to není dítě, tohle to je normální posedlý ďáblem, podle mě, a já se divím, že ještě neleze po stíně.
0: A tak dítě po tátovi, tak co jste čekala?
1: Ten byl hodnej, hele, ale zjistila jsem, že to toho všeho, že měl i finanční potíže.
0: Jako Tomáš?
1: Ne, ten malej.
0: Prosím vás, když jsou mu dva, jak může mít finanční potíže dvouletý dítě?
1: No jo, protože mi z peněženky spolknul 20 korun. Tak měl potom velký problém.
0: Tak to, jo, tak to věřím. A už to vylezlo?
1: Ale už jsem si zaplatila v krámu.
0: Ale výhoda je, že to nemusíte hlídat. Stačí, když budete stát za dveřma, až to cinkne, tak už je to venku.
1: Ono to cinklo. Ono, no,
0: cinklo to, tak. Cinklo to, výborně.
1: No,
0: no, no jo, maminko, tak 20 korun to na ulici to nenajdete. Věřím, že jste
1: no,
0: opláchla. Věřím, že jste opláchla, jde se dál.
1: Člověk se trošku musí porejpat, aby něco vydělal.
0: Pane bože, tak já jsem čekala lecos, ale vaše prázdniny jsou ještě dobrodružnější, než byly moje očekávání teda. No, vy se nenudíte. No takhle, nemůžeme si vyčerpat všechny zážitky dneska, jo. Čeká nás jako ještě dlouhý týden spolu bez Tomáše.
1: No, ale tak my si vystačíme, ne, když my jsme šikovní holky. Ale já se divím, že jsme obě dvě blondýny, že já umím zvednout telefon, aby vytočit číslo.
0: Taky mě to stalo spoustu úsilí. Tak se mějte, maminko, já to zítra zkusím zase, snad to vyjde, no.
1: Přesně tak bez nuly, jo. Čau.
0: Naschle.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
2: Song za trest.
6: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
5: To je retard.
2: Na Evropě 2. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Po 16. hodině máme na Evropě 2 další aktuální zprávy. Slovo už má Lucka Hněvkovská, pojďme na ně.
1: Pěkné odpoledne. Tento týden nám počasí rozdělí. První polovinu nás čekají extrémní vedra. Největší vrchol přijde v úterý. Teploty se dostanou až na 39 stupňů. Ojediněle i vyšší a zátěž teplem bude velmi vysoká až extrémní. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav. Horko bude ještě ve čtvrtek. V pátek nás potom už čeká déšť a o víkendu teploty kolem 26 stupňů. Česko se stává zemí autonabíječek. Celkem za 100 miliardy peníze pocházejí z evropských dotací, ale naopak chybí ta auta, která by si u nich nabíjela energii. Spousta zařízení je tak prázdná. Teď už má slovo Zuzka.
2: Řidiči mohou nově využívat úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím a zároveň o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. V Jihočeském kraji zbývá dokončit 12 kilometrů D3 mezi Kaplicí nádražím a Nažidly. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Energetická společnost ČEZ dnes začala vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí přes 22,5 miliardy korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Brzdí se na příjezdu do Prahy po D8, od prvního kilometru hlásí kolonu a také se zdržíte na D2 před Brnem, tady je to také od pátého kilometru a ještě počítejte s dopravním omezením na Pražském okruhu směrem k letišti od tunelu Lochkov až po Ořech, tady je to na 15 minut.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Na mnoha místech ještě slunečno, místy se může tvořit kupovitá oblačnost. V jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty vysoko stoupají na 31 až 35 stupňů, na Moravě na 35 až 38. A po zprávách už pokračuje odpolední show a slovo má Zorka Hejdová.
0: Přátelé, vrací se jeden nebezpečný a velice škodlivý trend. Za chviličku to spolu probereme na Evropě 2, tak užívejte pondělí.
3: Evropa 2.

0: Chtěla jsem říct starý dobrý James Blunt, ale to by se mohl urazit. Tak jenom dobrý James Blunt a jeho Cold na Evropě 2. V rámci odpolední show, kde jsem slibovala, že se pobavíme o jednom vracejícím se trendu, na který velice důrazně upozorňují experti a varují se vstyčeným ukazováčkem, přátelé, protože kouření, jak se zdá, je zpátky v módě. A myslím tím klasické cigarety, to, že samozřejmě jsou různé jako vaporizéry, různé elektronické cigarety, které trendují v posledních letech, to je jasný, ale bavíme se o klasických cigaretách, které se čím dál víc objevují ve veřejném prostoru, ve filmech, mezi mladýma celebritama. Pojďme si dát hned několik příkladů za poslední dobu. Sabrina Carpenter, která stojí opřená o auto ve svém videoklipu a potahuje hrdě z cigarety. Charlie XCX, ta zpívá o cigárech. Dakota Johnson ve filmu Dokonalá schoda kouří, zatímco se baví s láskou svého života. Vlastně experti dobře varujou, že tohle jsou všechno ikony pro mladý generace, který tak nějak jakoby dělají z toho klasického cigára zase vlastně cool věc a to není úplně dobře. No tak pojďme si říct, no, trendy asi nezastavíš, i když bychom mohli. Je to prostě stejný jako v módě, jo. Je to vlastně ty cigáry, teď to je jako 3/4. Prostě vrací se to, i když víme všichni dobře, že celému světu by bylo líp bez toho. No, Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music
2: Chart. Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Přesně půl pátý, vy posloucháte pondělní Evropu 2 a já jsem si říkala, že se trošku jakoby vrátím do svých zážitků z cest, přitom taková blbost, jo, o který chci mluvit, ale mě to prostě zaujalo, tak se s váma to podělím. Navštívili jsme s mým mužem Amalfi, oblast v Itálii, která je proslulá, jsou taky ty krásné vesničky s domečkama jak z obrázku, no prostě hrozně hezký. A na Amalfi je populární lemon sorbet, jo. Celá ta oblast Amalfi je známá tím, že tam pěstují takový ty Amalfi citrony, který už tady koupit i u nás, obrovský, žlutý, krásný citrony a všechno vlastně, co vás tam jako napadne, je spojený s citronama, limoncello se tam pije, dezerty se dělají z citronu, delícia a limone je takový jejich nejpopulárnější dezert, ale jako správnej turista v Itálii musíte okusit lemon sorbet, prostě citronový sorbet, který je přesně z těchto Amalfi citronů, je vynikající samozřejmě a oni ho tam servírují, pokud jste tam nebyli, nebo to neznáte třeba z nějakých instagramových postů a obrázků, oni ho tam servírují tak, že vydlabou ten obrovský citron, jo, a vy vlastně v té kůře od toho citronu, v tom jako kdyby obalu v vozovkách, dostanete ten sorbet. To znamená, ta kůra, ten obal toho citronu vykotlanej, vám slouží jako mistička pro ten sorbet. A když takhle potkáte 1150. turistu, který si ten citron nese, tak vás logicky napadne, kde všude jakoby ten citron potom končí, protože to je vlastně jaký bioodpad, že jo, ekologický. Tak přátelé, Italové nejsou žádný ořezávátka. A představte si, že stejně tak jako známe kontejnery na plast, na papír, na sklo, na plechovky a tak dále, Italové na Amalfi mají své vlastní žluté kontejnery na citrony. Mně to přišlo úplně fascinující. Je to prostě žlutá popelnice nebo kontejner, který je označený velkým obrázkem citronu, aby bylo jako jasně dan, že to není na plast, že to je na ty citronové kůry. A tam to prostě všichni ti turisti, nebo aspoň ti svědomití teda házejí a jak se potom s tím ekologickým odpadem nakládá dál, to už nevím, ale určitě mají nějaké jako speciální využití. Tak jsem si říkala, jak bychom se mohli inspirovat my v Čechách. Já bych normálně do centra Prahy dala speciální koše na zbytky od trdelníků. Jo. Nicméně pak mi došlo, že to je nesmysl, protože tam by ty koše vždycky byly prázdný, nic by se vlastně jako nevyhazovalo. Jednak je důvod ten, že to už je taková prasárnička, že málo kdy zbyde. A za druhý, já nevím, jestli jste koukali na ty ceny v turistických sezónách, kdy jako se dá koupit trdelník opravdu za nekřesťanský peníze v centru Prahy. A to chápu, že za tyhle prachy si to každý turista opravdu vyzobe do posledního drobku. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
1: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: odpolední show Evropa 2. Krásný pondělí vám všem, doufám, že ho užíváte tak nějak prázdninově a letně. Nicméně, jestli vás pořád drtí vaše pracovní nasazení, musíte být přilepený u počítače a telefonu zejména, pak poslouchejte dobře, ono se to netýká jenom práce, pojďme si říct, že všichni jsme schopní, nebo většina z nás, scrollovat hodiny a hodiny kvůli ničemu v podstatě. A právě o tom budu mluvit, protože je tady opět problém, který se vrací tak nějak ve vlnách. Respektive on se nevrací, on pořád se trvává. Jenom teď ho zase vytáhl jeden americký magazín, který píše o různých zdravotních záležitostech a upozorňuje na to, že nám smartfony postupně ničí palce. Jak říkám, není to novinka. Možná, že už někteří z vás, kteří pamatují ještě první telefony BlackBerry, první tlačítkový telefony, tak už tenkrát se objevil pojem BlackBerry palec nebo BlackBerry thumb, protože už tenkrát vlastně kvůli tomu, jak lidi začali najednou díl a díl mít telefon v ruce a ty palce vlastně jakoby namáhat, tak se objevily různé problémy. A to samozřejmě pokračuje s tím, jak se zvyšuje náš čas strávený na chytrých telefonech. Ničí naše ruce, způsobují karpální tunely, artritídu a máme přesně takzvaný texting thumb syndrom, což je prostě následek toho, že několik hodin v kuse jsme schopní vyťukávat zprávy, přejíždět prstem po displeji a ty palce dostávají zabrat. A teď se podržte. Normálně se staly virální různý jako návody, cvičení, videa, jak prostě procvičovat ruce a protahovat zápěstí i palce tak, aby nás ty ruce z těch telefonů bolely co nejméně. To je přijde jako fascinující. Jsme se skutečně dostali do doby, kdy budeme podle nějakých videí jako procvičovat své prsty, aby jsme jim ulevili od toho, že nejsme schopni odlepit se od telefonu. Tak možná skutečně jediná rada, která je navíc zadarmo a ještě vám ušetří čas, je odložit ty telefony a snížit ten screen time, což ale samozřejmě málo kdo dokáže a proto tady mám téma číslo 2. Ve Florencii, krásné město italské, budujou mimo jiné nové moderní centrum, které bude sloužit pro celou Evropu v podstatě určené pro závisláky na mobilních telefonech. Tak tam se možná všichni potom potkáme.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: My jsme Evropa 2 a po 17. hodině má slovo Lucka Hněvkovská. Tady jsou další aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. V Česku se zaměřují více na černé stavby. Úřady ročně řeší tisíce nepovolených staveb. Loni přes 5 000. Přes 600 z nich nařídili odstranit. Většinu dalších zpětně legalizovali. Turisté ocenili bezpečnostní kontroly na pražském letišti. Začala druhá polovina letních prázdnin a řada lidí se teprve chystá na dovolenou. Na terminálu 2 cestující při bezpečnostní kontrole nemusí z příručního zavazadla vyndávat elektroniku ani tekutiny. Kromě Prahy mohou cestující využít výhod nových skenerů například na letišti ve Vídni, Krakově, Curychu nebo na londýnských letištích. A teď už míříme do regionu za Zuzkou.
2: Během sportovního parku v Pardubicích budou mít návštěvníci k dispozici mlhoviště a kropicí techniku, které pomohou zvládnout očekávaná vedra. Park na špici, kde se akce koná, navíc poskytuje dostatek stínu. Na 10. ročník mohou lidé zavítat do 9. srpna. Akce 10. rokem ukazuje sportovní kluby v Pardubicích a okolí. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Extrémní vedra a rekordní sucho v Evropě přináší další komplikace. Horko totiž ohrožuje výrobu elektřiny. Jaderné elektrárny v Maďarsku i Rumunsku musí kvůli nízkým hladinám řek omezit provoz. Problémy už mají i ve Francii. Výkon největší vodní elektrárny klesl také v Srbsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dnes se můžete zdržet na D3 na exitu 84 směrem na Tábor, pracují silničáři a obousměrné kolony hlásí z D1 u Brna a přibrzdíte se také na D8 na příjezdu do Prahy. Tady to máte na 8 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Horko a zítra bude ještě větší. Zítra očekáváme jasno, až skoro jasno. Odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost a především v Čechách se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky. A to hlavně na horách. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 34 až 39 stupňů. Ze zprávy to ode mě pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show a Zorka Hejdová.
0: Ano, do 18. hodiny nabídnu třeba do Rasmus, Dua Lipu a nebo Tomášovu mámu, to je kombo panečku. Tak hezký pondělí s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: Terry Swims, který obšťastnil i Českou republiku, jeho Bad Dreams. Posloucháte Evropu 2 a teď budu mluvit ke všem rodičům, protože já sama není tajemství, už jsem rodič. Tak si dáme jedno rodičovské téma v dnešní odpolední show, který se týká pohádek, jo. Protože, milí rodiče, možná jste už taky sklouzli k takovému nešvaru, já se přiznám, že už jsem to taky zkoušela. A to je čtení pohádek, který vám vymyslí umělá inteligence, jo. Je to strašné, já se teda stydím, jenom to říkám nahlas, ale prostě už využíváme AI i k takovýmto účelům, že prostě nechceme jakoby namáhat vlastní hlavu, naše fantazie už nepracuje úplně na plnou brádky, tak zaúkolujeme umělou inteligenci a ona na nějaký daný téma vytvoří pohádku. Jenomže odborníci varujou všechny nás rodiče před dvouma věcma. Za prvý, údajně ty AI pohádky nikdy nejsou tak kreativní a zajímavý ty příběhy jako pohádky knižní, tudíž děti se u nich dost často nudí. To je jedna věc. A za druhý říkají, že je strašný trend, což já jsem teda nedělala, ale vím, že se to dělá, že vytvoříte pomocí umělé inteligence pohádku, která vlastně jakoby vypráví o vašem dítěti. Jo. Že vlastně vy vytvoříte z AI ten příběh, který je přímo navázán na vaše dítě, který v té pohádce zažívá nějaký dobrodružství nebo naopak strasti. Samozřejmě ta postava se jmenuje jako vaše dítě. A ono to velmi snadno sklouzne, když to praktikujete každý večer k tomu, že umělé inteligenci poskytnete prakticky veškerý jako i velmi osobní údaje o vašem dítku. Takže i předtím experti varujou, že není dobrý zveřejňovat úplně každý detail, co se týká vašich malých dětí, kvůli tomu, aby vám teda vytvořila AI nějaký jakoby průměrně zajímavý příběh. No nic, já jsem pak našla hele na půdě u našich, teda ve sklepě spíš, půjde něco jiného. Knížku Starý dobrý špalíček pohádek a musím říct, není nad klasiku. Červená karkulka. Následně jsem den poté musela půl hodiny vysvětlovat svému synovi v zoologický zahradě, jak to, že ten vlk nemá to břicho, když sežral tu karkulku, ale to k tomu patří. Tak zpátky ke kořenům, přátelé, máme a tátové. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park.
3: Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím,

0: Evropa 2.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Každý už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: mámu.
1: Lituť mámu.
2: Přátelé, je to tady. Okamžik, na který jste dlouhý měsíc čekali. Teda někdo z vás určitě, ale spočítala bych vás asi na prstech jedné ruky. Nevadí. Jdeme vytáčet Tomášovu mámu. Let's go.
3: Zástěrová.
2: No, Hejdová.
3: Jo, ahoj.
2: No, dobrý den. Vy jste ne... No, maminko, prázdniny skončily, vy jste úplně nepřipravená.
3: No jo, ale tak jsme rádi, my jsme se neslyšeli jak dlouho.
2: Měsíc.
3: No, tak právě říkám dlouho.
2: Jak jste se měla?
3: Jak jsem měla?
2: Jo, no já jsem se měla krásně, jak jste se měla vy?
3: Jo, ty mě ani mě nemluv.
2: Je.
3: No, Tomáš, prosím tě, oni dostali takový krásný nápad s Andrejkou, že mi tady nechají toho nejmenšího.
2: No vím o tom.
3: No, tak já ze začátku jsem měla radost, říkám, přece jenom je to můj vnuk, že jo, tak se ho trochu užiju. Hele, to si nedovedeš představit, to je očistec s tím dítětem být.
2: Tak asi dovedu, dítě taky mám, zažila jsem, to není tak strašný,
3: no, ale... Tohle to není dítě, tohle to je normální posedlý ďáblem, podle mě, a já se divím, že ještě neleze po stíně.
2: Ale tak dítě po tátovi, tak co jste čekala?
3: Ten byl hodnej, hele. Ale zjistila jsem, že to toho všeho, že měl i finanční potíže.
2: Jako Tomáš?
3: Ne, ten malej.
2: Prosím vás, říct, co mu dva, jak může mít finanční potíže dvouletý dítě?
3: No jo, protože mi z peněženky spolknul 20 korun. Tak měl potom velký problém.
2: Tak to, jo, tak to věřím. A už to vylezlo?
3: Ale už jsem si zaplatila v krámu.
2: Ale výhoda je, že to nemusíte hlídat. Stačí, když budete stát za dveřma, až to cinkne, tak už je to venku.
3: Ono to cinklo. Ono, no,
2: cinklo to, tak. Cinklo to, výborně.
3: No,
2: jo, maminko, tak 20 korun to na ulici to nenajdete. Věřím, že jste opláchla. Věřím, že jste opláchla, jde se dál.
3: Člověk se trošku musí porejpat, aby něco vydělal.
2: Pane bože, tak já jsem čekala lecos, ale vaše prázdniny jsou ještě dobrodružnější, než byly moje očekávání teda. No, vy se nenudíte. No takhle, nemůžeme si vyčerpat všechny zážitky dneska, jo. Čeká nás jako ještě dlouhý týden spolu bez Tomáše.
3: No, ale tak my si vystačíme, ne, když my jsme šikovní holky. Ale já se divím, že jsme obě dvě blondýny, že já umím zvednout telefon, aby vytočit číslo.
2: Taky mě to stalo spoustu úsilí. Tak se mějte, maminko, já to zítra zkusím zase, snad to vyjde, no.
3: Přesně tak, tak bez nuly, jo. Čau.
2: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor! Ikonický muzik.

0: a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kultura.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Odpolední show Evropa 2, 17 hodin, 8 a 40 minut, a to znamená jediné, Petr i Ondra už připraveni a probíhá opět po měsíční pauze naše klasická výměna ve studiu.
1: Ahoj Zorino, my tě vítáme zpátky v baráku, čau.
0: Ahoj.
1: Po měsíci vlastně teda.
0: Po měsíci, no.
1: A tak nabrala jsi síly, jsi odpočatá?
0: Nabrala jsem tak jak všechno. Hele, ten měsíc volníčka, to je bezpečný. Takže Ondro, ano, nabrala jsem. Děkuju, že jsi si všimnul, nabrala.
1: Tak jsem to nemyslela.
0: Nabrala jsi, jo, nabrala. A co vy? Vy vypadáte pořád stejně, takže...
1: To já jsem začal cvičit teďka.
0: No nepovídej.
2: Kecej.
0: No. Počkej, jak to, že ty to nevíš, že jste tady spolu každý den.
2: No, tak to jsme nerozebírali ještě, fakt.
1: Nevšiml.
0: Takovýhle zásadní téma jste nerozebrali.
1: Nevšiml si, evidentně si ještě nevšiml.
0: No a jak to probíhá, jak jsi spokojen? Zatím. Jo, takhle ty jsi byl dvakrát. No. Tak chápu, že se to ještě nedostalo
2: právě,
0: do témat večera na maximum. Ale tak klobouček, klobouček. Tak si užijte dnešní večer a těším se zase zítra.
2: Ahoj. Čau.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Dvě minuty po 18. posloucháte Evropu 2, večer na maximum za chvilku, teď Lucka a zprávy.
1: Hezký večer. Podvodníci vydávající se za českou policii nabízejí slevy na pokuty. Lidem chodí zprávy, že překročili rychlost, ale když zaplatí hned, dostanou 50% slevu na pokutu. Ve skutečnosti jde o další trik kyberšmejdů. Záměr je dostat vás na podvodný web a získat vaše osobní údaje. Soudci na západě Čech odkládají své oblečení. Kvůli horku nemohou mít taláry. V místnostech bez klimatizace, kde se často ani nemůže větrat, tam proto povolují jednání bez taláru i ostatním účastníkům soudních řízení. K takovému kroku přistoupili třeba v Plzni nebo Domažlicích. O opatření kvůli vlně veder uvažují také v Rokycanech. A teď už má slovo Zuzka.
2: Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice Země živitelka se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se uskuteční v Českých Budějovicích od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Lákadlem pro veřejnost bude mimo jiné i zhruba 350 zvířat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Česku míří polník jasanový, brouk, který škodí evropským jasanům. V červnu ho viděli lidé v Maďarsku, v červenci na Slovensku. Proto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský žádá veřejnost o pomoc. Kovově modrozelený polník měří až 14 mm. Výskyt tohoto invazivního brouka můžete nahlásit na stránkách úřadu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak jinak než na D1 u Brna, od Prahy se zdržíte 15 minut, od Vyškova až půl hodiny. Brzdí také příjezd do Prahy od prvního kilometru po D8, tady to máte na 10 minut.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra čekáme jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost a především v Čechách se budou místy vytvářet přeháňky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Teploty se dostanou ještě výš než dnes, 34 až 39 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše. Startuje večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Já jsem se na dnešek, na tenhle ten okamžik fakt strašně těšil.
4: Už je to tady, jsme rádi, že posloucháte večer na maximum Evropy 2.
3: Evropa 2. I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know

0: 6 hodin a 7 minut startuje první srpnový večer na Maximum Evropy 2.
1: Těšili jsme se na vás. Víkend jsme vlastně oba dva s Ondrou, ale i s Petrem Švancarou strávili na Moravě. Myslím si, že o tom ještě bude řeč mezi 18. a 20. Za chvilku bychom něco mohli probrat s Petrem Švancarou. Vidíť, vy jste spolu hráli i fotbal. Velká věc.
0: Je to jedno z možných témat, uvidíme, na co přijde řeč. Nicméně, vy si k tomu můžete nechat zahrát song na přání 257-400-888 a třeba si postěžovat na to, jaká je venku zima.
1: Ano, no to stěžování, teda tak se přeneseme do 6:45, protože ve 6:45, tak jak to máte rádi, song za trest. Poprvé v srpnu tu někomu můžete nandat, takže jestli jste naštvaní, něco vás trápí, jsme tu proto. Rádiová terapeutická chvilka.
0: Třeba právě na to počasí, protože já jsem zklamaný z té zimy. Já jsem úplně naštvaný. Co to je za léto? Vždyť je tam taková kosa venku.
1: Málo teče asfalt.
0: Hrůza. Hrůza ta zima.
1: Pan se zbláznil. 18 až 20.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Posloucháte Evropu 2, večer na maximum, ve studiu je Švanci.
2: Já vás zdravím všechny, ahoj.
1: Začátek nového pracovního týdne, ale víkend byl teda nabitej. Kluci, teď vy jste spolu hráli fotbal. Navíc tvůj pejsek Miunka má 11. narozky. My nevíme, co dřív probírat.
2: Děkuju za to zmínění. Ano, Miunka dneska má 11 let. Furt je to takový štěňátko, je živá, takže jsem rád za to, musím to zaklepat. Jo, takže prostě akorát teda, co jsem nad ní dneska přemýšlel, že vlastně má krásný život, to jako vám jako fakt podepíšu. Jezdí s náma úplně všude, mám tisíc historek. Tak nikdy vlastně, že když si ubereš z toho útulku, tak podepisuješ i to, že to nebudeš množit, tuhle speciální rasu, která je.
1: Ano.
2: Je to jako vesnický tajemství, to je celá tahle rasa.
1: Ano, vesnické tajemství, no jasně.
2: No a vlastně musíš ju hned vykastrovat, aby prostě tenhle originál zůstal, že ona má asi jenom 5 nebo 6 bratříčků a sestříček. A jednu z nich mám samozřejmě já.
1: Ale pořád žije, to se mi jako definice života psa docela líbí.
3: No tak protože 11 let,
2: 11 je hodně. Dost. 11 je hodně, to je jako třeba kolem 70 let, jako to.
1: No ona není zas tak velká, myslím, že by ještě mohla, ne, rok, dva.
2: Ty vole, ta bude tady ještě 10. Ale samozřejmě zmiňoval jsi dobře, hráli jsme s Ondrou fotbal, kamaráde.
1: Takže
2: to bylo
1: Miunka
2: něco.
1: Je taková bohdálka.
2: To je bohdálka, přesně.
0: Maximum muziky. Evropa 2.

0: To byla jedna z našich novinek. Alesso, Pendulum a Fate, Večer na Maximum, Evropa 2. A teda musím neskromně říct, že jsem strašně hrdej na Mostecko a okolí, protože Pendulum naživo hráli na festiáku Ledy Troll, který Evropa 2 podporovala. Zvali jsme vám tam, rozdávali jsme vstupenky a bylo to teda velkolepý, velkolepý.
1: No jo? No. Konečně nějaká zábava v Mostě, že? Taky.
0: Tak sranda je tam vždycky. Ale tohle teda přesahuje všechny limity.
1: Pojďme na telefon 257-400-888, poprvé dneska, poprvé v tomto týdnu, poprvé v srpnu 2026.
0: To je milník, kdo v srpnu poprvé promluví do našeho éteru? My se ptáme, halo Evropa 2.
1: Tak a je to.
0: Tak super.
2: Ahoj, no. Tady Adam.
1: Adam se probral, ahoj.
0: Začínáme od Adama. To je hezký.
2: Jo, děkuju. Já jsem nevěděl, jestli to mám na handsfree nebo normálně.
1: Slyšíme tě dobře, je to dobrý.
2: Jo, trošku se zbožením.
1: Co ti můžem zahrát?
2: Adama Lamberta Ghost Town, jestli dobře. Tam máte na výběr.
1: Takhle tematicky a symbolicky to vybíráš, to je pěkný.
2: No, přesně.
1: A pro koho bude Adam?
2: Poprosím pro svoji manželku Kristýnu a pro syny Šimona a Adama druhého.
0: Počkej, to je hezký druhého, to je jako, že jste královský lad normálně.
2: Ne, mladší jo.
0: Druhého.
1: To je dobrý, ale že máš pokračovatele nejenom rodu, ale i tohoto jména.
2: Jo, přesně, to byl taky nápad. No. Manželka byla lehce proti, ale protlačil
1: nechápu
2: jsem
1: proč,
2: si to.
1: Nechápu proč.
0: Ne, správně si zabojoval. Tak my to podporujeme, jsme rádi, že jsi se dovolal a pamatuj, získáváš titul prvního volajícího v srpnu 2026.
2: Super, to si vážím. Děkuji moc.
0: Tak ahoj.
2: Hezké odpoledne
0: ahoj.
2: Či večer.
0: Měj se hezky, čau, ahoj.

0: 18.21, večer na maximum tady na Evropě 2.
1: Venku je opravdu velké teplo, jak jinak, je prostě léto, je srpen. No a padají také teplotní rekordy a dneska už taky máme jeden teplotní rekord.
0: Jestli je někdo odborník na to, kdy je ve svátek otevřeno a na teplotní rekordy, je to pán Ondra Urban. Ole.
1: Děkuji. No a dneska máme moravský teplotní rekord. Ty jsi o tom několikrát vyprávěl, že máte babičku na Moravě, na Jižní Moravě.
0: Sudoměřice, to je ta nejjižnější Morava.
1: A že tam je opravdu hodně sucho a vedro.
0: Strašlivě. Fakt jako strašlivě sucho. A teď ještě navíc, já mám pocit, že se ty bouřky Moravy obecně vyhýbají. Já jsem totiž shodou okolností byl taky o víkendu na Moravě a jel jsem kolem Brna. Tam byl slejvák a fakt na tom jihu, ta vinařská oblast, Sudoměřice, Strážnice, Valtice, nic.
1: Dneska byl naměřen rekord, který se týká Moravy a Slezska. Není to pro celou Českou republiku, je to Morava a Slezsko. A dneska tam padl rekord. Doposud ten rekord byl z roku 2013, kdy naměřili v Brodu nad Dyjí 39,7. A dneska na Moravě poprvé od roku 2013 naměřili víc.
0: 39,7 je rekord, ano. To znamená přes 40?
1: Ještě ne, ještě kousek chybí. Dneska ve 14 hodin a 50 minut na stanici Strážnice naměřili 39,9. Nikdy v historii na Moravě a ve Slezsku nebylo tepleji než dneska.
0: K tomu můžeme říct jediný.
2: Kurva, to je paržák.

0: jako odpoledne.
1: No, ale... Teďka jsme se doflákali a teďka jsme se to začít.
2: Teď to nakoprem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte.
1: Show.
2: Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
2: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
2: No.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštějte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Zpátky k muzice.

0: Ray Dalton dohrál na Evropě 2 a další muziku znovu vybíráte vy.
1: 257 400 888 a nebo si v seznamu najděte to, jak nás máte uloženo, no. Evropa 2.
0: Nebo si nás najděte ve zlatých stránkách, klidně.
1: Je. Ale já si myslím, že to tam bude existovat.
0: To počkej, podle mě už neexistují zlaté stránky.
1: No tak to rozhodně, ale když někdo bude mít zlatý stránky doma, já myslím, že u rodičů bych je našel.
0: Aha.
1: My tam máme na poličce pořád prostě pevnou linku, která už je 20 let odpojená. A pod tím v takovém jako mini žlábku.
0: Vy máte u maminky odpojenou pevnou linku, ale ten telefon tam furt leží.
1: No.
0: Proč?
1: Já si pamatuju číslo. 24 713.
0: No. Já taky si pamatuju telefon k nám. 257 400 888.
1: No a počkej, já ti jenom chci říct, že ten telefon tam pořád leží. Taky jsem se ptal mamky. Víš, co mi řekla?
0: Ne.
1: Že jí baví na tom utírat prach.
0: To fakt řekla.
1: Co ti na to mám říct? Co tě na to mám říct, no? Z takových poměrů já pocházím.
0: Tak pojďme na náš telefon. Kdo se dovolal? Halo.
2: Ahoj, tady Zdenek.
0: Ahoj, Zdenku. Předpokládám, že už nemáte pevnou linku.
2: Ne. Teď jsem to přemýšlel, jsem nějaký si jmenuje číslo.
0: No?
2: Ale
0: nespomeneš si už?
2: Ne. To už pár let.
1: No ale já teda se k tomu vrátím, jo. Kdyby někdo našel zlatý stránky, tak jak máme na Evropě 2 to číslo vlastně pořád stejný, už x desítek let, tak tam Evropa 2 bude a bude tam i 257 408 888.
0: No ale to by musely být zlaté stránky pro Prahu, ne? Protože ve vašich severních Čechách asi nebyla jako Praha, pražská čísla.
1: No.
2: Já to
1: nevím, člověče, jak to fungovalo, jestli bychom se tam dostali...
0: A ty voláš z jakého kraje, Zdenku?
2: České Budějovice, jižní Čechy.
0: No tak asi tam taky neměli číslo na Evropu 2 do Prahy.
1: No a tak jsme celoploška, ne?
0: To sice jo, ale zlaté stránky nebyly celoploška, to byly jako krajové.
1: Jo, takhle, myslíš, že to bylo regionální,
0: no,
1: zlaté stránky?
0: No tak kdyby si chtěl všechny telefonní čísla z celé České republiky, no tak to je bychla o 10 000 stránkách, ty blázne.
1: Miluju slovo bychla.
0: Zdenku, pojď muzice, co chceš zahrát?
2: Bylo by to pro moji Marušku zlatou, která se mi stará.
1: Mm-hmm. I zlatou jsme u toho.
2: A chtěl bych skupinu Lightfoot Tepláky písničku.
0: Je, to jsem dlouho neslyšel. To je dobrý. A tvoje paní to má ráda tohle?
2: Má to ráda.
0: No, a co ty doma nosíš nejradši? Tepláky, ne?
1: Jasný. No. A proč?
0: Protože ti to netlačí na kula. No.
1: Jasně.
0: Tak ahoj, Zdeňku.
2: Děkuju. Čau. Večer na maximum.

0: Tady je Evropa 2, pondělní večer na Maximum.
1: A pozor, zamíříme do... Hollywoodu. To spoznal, ne? Znělka.
0: A jo, pěkná, pěkná.
1: Já to mám rád.
0: Se učíš na flétnu, teda?
1: Jo, jo.
0: Jseš dobrý.
1: Dobrý, veď? A v Hollywoodu probíhala zajímavá anketa interně o to, kdo je nejlepší líbač.
0: Z mužů? Tak těch kandidátů je tam spousta,
1: no,
0: že?
1: No ty bláho.
0: DiCaprio, George Clooney, Brad Pitt.
1: A teď ta mladá celá sestavička.
0: Tom Holland.
1: No. Kdo Chalamet.
0: Jo. No, tak kdo?
1: No tak řekni mi, kdo si myslí, že by mohl být nejlepší líbač.
0: No tak jako první...
1: Jestli je to ta mladá škola, víš, ta mladá krev, anebo staří bardi líbací.
0: To zkušenosti, jednoznačně zkušenosti. Hmm. A jako první mě předtím napadl DiCaprio, tak řeknou Leonarda.
1: Leonardo DiCaprio to není, tak ti dám ještě jeden pokus.
0: Yeah.
1: Ženy na něm oceňují, vlastně já nevím... jak to z nich dostali, ale dostali, že prý jeho práce jazykem je vynikající.
0: Já už vím, no podle mě fantastický musí být Jim Carrey.
1: No.
0: Toho bych dal.
1: Je pravda, že ten trábl, když to rozjede?
0: No přesně.
1: Ne.
0: No tak nevím.
1: Ne. Neumístil se v top 500 Jim Carrey. Tak mezi nejlepšími líbači Hollywoodu se na prvním místě umístil muž. Jemuž je 62. Teď naposledy zářil ve filmu F1.
0: A Brad Pitt.
1: No jasně.
0: No?
1: Jo.
0: No jo.
1: Nejlepší líbač Hollywoodu, Brad Pitt. Prej ta práce jazykem je fantastická. Tak o něm mluví jeho přítelkyně, bývalé, současné a tak dále. Co na to říkáš?
0: No, dámy, představte si to. No tak jako málo kdo to zažije na vlastní kůži s Bradem Pittem asi, že jo? Ale o tobě se říká, že jsi takový český Brad Pitt.
1: Jo.
0: No.
1: Tak jo. No tak, tak to děkuju. 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: To byl Justin Bieber. Evropa 2 večer na maximum a protože bude 6:45, tak chystáme song za trest.
1: No a znovu můžeme zopakovat, že to je první song za trest v tomto měsíci, takže takový malý milník a možná o to pikantnější to bude.
0: Jo, chtělo by to něco, do čeho se pořádně opřete. 257-400-888. Ať už vás štve, zžírá cokoliv, cítíte nespravedlnost, teď jsme tady proto.
1: Zavolejte a nechte někomu zahrát song za trest Evropy 2. Evropa 2.

0: stres.
1: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
2: Kdo bude trestat jako první v srpnu? Haló?
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo tam?
3: Saša.
2: Čau Sašo, tak povídej, co tě trápí, co tě naštvalo, že voláš k nám na Evropu 2 do songu za trest?
3: No, už asi měsíc, že brám od rodičů elektrickou
1: Sašo, koloběžku. Promiň, zeslab si rádio, prosím tě, protože se to tam ozývá a je to rušivé. A nebo odejdi od toho rádia, klidně, kdo chce poslouchat, tak je to v pohodě?
3: No,
1: je to dobrý. Tak povídej, pro koho song za trest ještě jednou?
3: Tak pro rodiče, protože už se snažím nějak cokoliv, aby jsem získal elektrickou koloběžku a furt mi ji nechtějí koupit.
1: Aha, a jak dlouho už o ní takhle bojuješ?
3: Tak asi už 3 týdny.
2: Tak dejme tomu skoro měsíc.
1: Od začátku prázdnin, jakoby.
3: Jo.
2: No a co si myslíš, že je důvodem, že vaši nechtějí koloběžku koupit?
3: Protože to je prý nebezpečný.
2: Mhm.
3: Což trošku je, ale já jsem hodnej a budu jezdit 25 km v hodině.
2: Což je dost, ale na té koloběžce.
3: No, asi jo.
1: Ale měl by si helmu určitě, možná třeba chrániče nějaký třeba na začátku.
3: Jo.
2: No. Kolik ti je let?
3: 13.
2: No, napadla mě nějaká brigáda ve 13, to jde asi ještě těžko, ne?
3: No, asi jo. Občas pracuju u mámy na kavárně.
2: Když maká, tyjo. Maká, dobrý.
1: A to mě vlastně napadla otázka, kolik to stojí?
3: Okolo 12 tisíc.
1: A to si těžko vyděláš ve 13, si myslím. To je jako těžký sám.
2: Těžko,
1: to.
2: No. Ne, fakt těžko. A přijdeš mi takovej svědomitej, že to jako je dobrý. Ty máš kolem sebe rodiče, viď?
3: Jo.
2: Dej nám mamku.
3: Máme jich dítě. No tak mamka nechce.
1: Mamko. Jo.
2: Maminko.
1: Kupte mu to, prosím.
2: Co? Mamko.
1: Mamko.
3: Jo.
1: Kolobrndu.
2: Maminko, teď máte tak strašně šikovnýho kluka. No. Teď vám pomáhá v kavárně. Teď ta kavárna na něm stojí a padá.
1: Sašo, dívej, můžeš to zlomit, protože ty teď rodičům přes éter Evropy 2 můžeš něco vzkázat. Polož do toho emoce, řekni jim něco hezkýho, pojď.
3: Jestli mi koupíte, tak budu vynášet odpad.
1: Jo!
2: Počkej, to je jasný.
0: Za trest.
2: A my za Evropu 2 se samozřejmě přimlouváme a můžeme přidat další výhody, které skýtá koloběžka.
1: Třeba?
2: No třeba teď tady v písni zazní.
1: Jo takhle, ano.
2: Tak jsem to myslel.
1: Já jsem chtěl říct, my se přidáme a budeme taky vynášet odpad tady ve studiu.
2: Ano, přidáme 10 korun můžeme přidat ještě.
1: Je to tak. No tak tady je dnešní song za trest, tematický Dáda Patrasová a Královna koloběžka.
4: Kolo, kolo, koloběžka, ta by stála za pokus. Kolo jízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: překážkou,
1: ubrzíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

0: Jojo, večer na maximum, tohle byl song za trest, posloucháte Evropu 2?
1: Dáda Patrasová, legendární královna koloběžka. Bylo to vlastně od Saši pro rodiče, protože mu nechtějí koupit elektrokoloběžku. On tady nasliboval spoustu hezkých věcí, já bych se za něj taky přimlouval, protože ono se to tam vlastně zpívá. Já bych ještě zopakoval ten text, jo. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není, nemáte však ponětí, co to bude pro děti.
0: Navíc tam je, ta by stála za pokus, polojízda poloklus. Teď tam to k tomu úplně vybízí, aby ty rodiče ten pokus s koloběžkou učinili. Hmm.
1: Tak nechceme úplně ovlivňovat a vytvářet tlak. Ale
0: kupte to.
1: Maminko, tatínku.
0: Co?
1: Kupte to!
0: Dělejte.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: Díky, že i po 19. posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Včera večer se přepisovala historie, protože první muž na světě v historii přeplaval Baltské moře. To znamená, že plaval ze Švédska do Polska.
0: Počkej, já si tam představím, jakože nahoře Balt ze Švédska až do Polska. No počkej, ale...
1: Je to 170 kilometrů a plaval to 56 hodin.
0: Teď jsem to chtěl říct, že to je šílený.
1: Byl to teda polský plavec Bartloměj Kupkovský a dokázal to jako první člověk na světě. Co je zajímavé, on celých těch 56 hodin byl ve vodě. On se ani nemohl dotknout doprovodné lodi.
0: No, já jsem slyšel o tom, poslouchal jsem i rozhovory, když plavou La Manche a přesně se jich nesmí nikdo ani dotknout, že vlastně, aby nedošlo k takovému jako omylu dotyku, takže jim to jídlo, oni tomu říkají krmení, že jim to vlastně jako podávají na takový tyči.
1: Je to tak, je to tak. 56 hodin to plaval, desítky hodin nespal a kromě obrovské fyzické zátěže bojoval také s chladem a halucinacemi. Už byl v takovém helu, že měl halucinace. A já jsem viděl záběr, kdy doplaval do Polska, do toho cíle a už lezl vlastně z té vody na pláž a nikdo mu ještě nemohl pomoct, protože by vlastně přerušil ten rekord. On musel dojít až suchou nohou na tu pláž.
0: Jasně, úplně ven z vody.
1: A tam teda sebou seknul na zem a nevěděl vůbec nic. Byl úplně vyčerpaný, což se nedivím, protože 56 hodin v kuse plavat ve studené vodě, to je heroický výkon, neuvěřitelný.
0: Vlastně, jak říkáš, ve studené vodě, já beru takový jako svěží studený vodě, když si představíš tady ty naše louže teplý, jo. Všechny už.
1: On se vlastně měl dobře, co si stěžuje?
0: To je 56 hodin, to je super. No.

0: 7.7, aktuální čas na Evropě 2.
1: Pojďme se podívat na to, kolik v kinech vydělal nový Spider-Man z Bruce'u Nový den, Brand New Day, protože trhá rekordy. Dokonce je to tak zapeklitý aktuálně zjistit, kolik Spider-Man už vydělal, že nám to třeba ukazují dva články.
0: No, je za námi totiž ten první víkend a to je vždycky takové měřítko. Hmm. Tam se ty filmy poměřují, kdo vydělal nejvíc za první víkend a vypadá to, že Spider-Man vydělal nejvíc v historii všech filmů.
1: Všech Spider-Manů?
0: Všech filmů.
1: Všech filmů?
0: V Severní Americe ano. Mám ti to přečíst tady.
1: Kici, tak já jsem tady našel článek na Forbes, kde píšou, že za první tři dny, kde není započítána neděle, vydělal 932 milionů dolarů.
0: No dobře, ale to není ten víkend. Víkend je sobota a neděle, že jo?
1: A ty už tam máš i neděli spočítanou.
0: Já ti to přečtu.
1: Fakt?
0: Z New Yorku. Film Spider-Man z Bruce'u Nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech, když se na vstupném vybralo 360 milionů dolarů. To je téměř 7,6 miliardy korun. Podle agentury AP o tom dnes informovala společnost Sony. Dosud nejvíce za první víkend od uvedení na plátna ve Spojených státech a Kanadě utržel v roce 2019 film Avengers Endgame.
1: Jo.
0: Ten měl 357 milionů dolarů. A Spider-Man má tady o 3 miliony dolarů víc.
1: Takže to by to ukazuje kolik za ten první víkend?
0: 360 milionů dolarů.
1: V Americe?
0: V Americe, no, severoamerický kontinent.
1: Tak já jsem to tady mezi tím prohledával a našel jsem celosvětový tržby. Za první tři dny. Mm-hmm. To znamená už i z nedělí 927 milionů dolarů a je to potvrzený. Chápeš to? 927 milionů dolarů. To znamená, že on fakt míří úplně v pohodě za miliardou a to jsou první dny. To si myslím, že ten nápor do těch kin ještě pořád přijde. Páč se o tom pořád mluví, všichni říkají, že to je dobrý. Recenze jsou skvělý, fakt jako napříč celým světem. Všem se to líbí. I těm, kteří třeba nejsou zarytí fanoušci Spider-Mana, tak to mají rádi. Víš, co mám takový jako hezký pocit? Jak jsem byl na té premiéře? A moderoval jsem to.
0: Ty jsi byl na předpremiéře.
1: Jo, no, že jsem toho jako součástí a že vlastně mám takový mini podíl na tom.
0: To počkej, nebuď skromnej. Obrovský podíl, jo, máš na tom celosvětovém úspěchu.
1: Jako z těch 927 milionů dolarů, kolik zhruba?
0: Třeba tak 800 milionů dolarů. Je to tvoje.
1: Tak nějak podobně to cítím.

0: Jelly Roll bude hrát za chvilku na Evropě 2, ale teď je ta hudba na vás. 257-400-888.
1: To se mi líbí, jak jsme dali takovou ukázku, kousíček. Vábnička pro vás, co bude ještě hrát na Evropě 2. Teď muziku vybíráte vy, tak se do toho opřete. Jestli třeba chcete Miluškám, dneska mají svátek, zahrát něco k jmeninám, můžete. A nebo někomu k narozeninám, nebo cokoliv, co se slaví u vás. Tak dejte vědět. Halo, Evropa 2.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Kde tady tam? Jarda z Pece.
1: Ahoj, zdravíme Pec. Ahoj.
0: Jardo, je ve vaší peci taky tak vedro?
2: To si těšte, že jo?
0: Že jo. Konečně vaše město dostalo svého názvu. Vedro jako v peci.
2: To je přesně tak.
0: Tak co to bude do pece?
2: Víte co, pro moje děti něco od Michaela Jacksona, asi Smooth Criminal.
0: Hezky.
1: To tady hledáme.
2: Já jsem dostal vynadáno za beat it a... Že už to neposlouchají, že teď je Smooth Criminal.
0: Doslova vynadáno si dostal.
2: Jo.
0: Ty brďo, přísný. No ale dobře, tak děti chceme vyjmenovat, jak se jmenují?
2: No Adelka a Adámek.
0: OK, mají dobrý vkus, Michael Jackson je připravený. Hraje
2: to ten. Náhodou poslouchal Petr Katolický na Vysočině doma, tak je mu taky do garáže.
1: A co jinýho by dělal?
0: Dobře.
1: To je jasný. Tak zdravíme do pece.
2: Hezký večer.
1: Zvládněte to, díky za telefon, zase někdy, čau.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, 19.17 večer na Maximum na Evropě 2.
1: Neuvěřitelná věc se děla v Polsku. Stěhovali tam jeden byt. Byt byl ve výškové budově, abych typoval, že ta budova má tak 12 pater a oni stěhovali byt v 9. patře.
0: Takže vejška.
1: Těžká práce, protože to nosíš nahoru, dolů a tak dál. Je to sice specializovaná firma, ale prostě je to výška.
0: Jako žádný výtah, jo?
1: Výtah tam pravděpodobně byl, ale jsou předměty, které se do výtahu nevejdou.
0: Ano, souhlas.
1: Třeba lednička.
0: Ty jo, tak to měli velkou lednici.
1: No. A nechceš to tahat po těch schodech, respektive těm chlapům se to nechtělo tahat po těch schodech dolů?
0: Počkej, ne.
1: Jo.
0: Oni jako přivázali a spouštěli jí z okna?
1: To tak, to by bylo ještě dobrý. Oni to z toho 9. patra hodili dolů z okna. A lednice letěla, bum prásk a spadla na zem.
0: A claim týhletý firmy na stěhování je: potřebujete novou lednici? Objednejte si nás.
1: Jo.
0: Jakože to hodili z okna, ne? Tak to je konec.
1: No samozřejmě, že je konec té lednice, tak asi byla na odpis, jinak by to nehodili. Je to hodně svérazný způsob stěhování. Na druhou stranu, jako jestli se trefili do kontejneru a nikoho neohrozili, tak za mě v pořádku.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
10: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
11: Půl hodiny
12: si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
10: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

0: podstatě pořád to vlastně má fotbalový grády. To byla hymna fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Americe.
1: Další hudbu teď ale znovu vybíráte vy. 257 400 888.
0: Evropa 2, haló?
2: Honzo, ahoj.
0: Ahoj Honzo, čím ti uděláme radost?
2: Už jenom tím, že posíláte radost lidem.
0: Ježiš, ty seš láska. No, tak pojďme se
2: to ne, tolik, ne,
0: na něčem domluvit.
2: Tak třeba píseň Abraxa, Zamčený svět?
1: Tak, to je Petelice. Hezký, pro koho to bude?
2: No, pro všechny hodný lidi, protože pro ty zlobivý to posílat nebudeme.
0: Ne, má to svoji logiku, takže asi jo?
1: Tak Honzo, měj se hezky, děkujem ti. Ahoj.
2: Zase mějte vy dva, guru.
1: Čau.
2: Guru českého deru.
0: Ty jsi zlatě.

0: Jojo, to je ten náš obyčejný svět na Evropě 2.
1: Je teda skvělý, že občas takhle v úvozovkách v tom nejlepším slova smyslu ustřelíme. Abraxas to mají za náma, za sebou. No a my se podíváme do severní Anglie. Schválně jsem zvědavej, co řekneš na tuhle tvoji historku. Jel chlap na kole. A teď si všiml, že proti němu auto tak jako podivně parkuje. Vlastně asi nemá smysl nějak vysvětlovat tu situaci. Prostě to auto parkovalo zvláštně, no a ten chlapík k němu jel blíž. Celou tu situaci si nahrál, to bonus video poslal na příslušné úřady, aby mu dali pokutu.
0: Tomu řidiči auta.
1: No. Za to neoprávněný parkování nebo nebezpečný parkování. Aha. Což úřady teda udělali. Uh-huh. A zároveň napařili pokutu i tomu cyklistovi.
0: Protože natáčel za jízdy.
1: To by vlastně nevadilo, ale on v úvozovkách nedal přednost autu, který jelo před ním a tak dále. Měl se tam nějak jako jinak vyhnout.
0: Aha,
1: o to nejde.
0: Natočil svůj vlastní přestupek.
1: Jo, jo, aha. No ale počkej. On dostal pokutu 1200 liber.
0: Aha.
1: To je 34 tisíc.
0: To jo.
1: Necifem, že pošleš video a tenhle ten řidič špatně parkoval. Dejte mu pokutu. Dobře, dáme. Ale vy jste taky nedodržoval předpisy. Tak pojďte, 34 tisíc pokuta. Čau.
0: Tak to vidíte, děti, žalovat se nemá.
1: Jo, jo.

0: Pět minut po půl osmé, posloucháte Evropu 2.
1: My jsme to říkali už na začátku, že jsme oba dva, vlastně tři i s Petrem Švancarou, strávili víkend na Moravě v okolí Brna. Já konkrétně jsem moderoval narozeniny Aqualandu Moravia. My jsme tam totiž i jako Evropa 2 zvali, rozdávali jsme lístky a strašně mi líbilo, že za mnou přišli polonahý lidi a říkali: Petře, my moc děkujeme Evropě 2 za to, že jsme tady. A já: jo, super.
2: Jasně, nevadí, stojí to jenom 500 korun, dávejte.
1: Sympatiáci vyhráli lístky, víš, u nás, tak tam byli, cachtali se. No a v rámci toho narozeninového programu vystupoval Sebastián se svojí kapelou. Za chvilku si ho zahrajeme, píseň Asi jsem blázen, a myslím, že to k tomu jako krásně sedí. Teda bylo vedro, na pódiu třeba 60 stupňů a první věc, zpíval jsem se Sebastiánem Toulavou. Jakože oficiálně. Jako
2: do mikrofonu pro lidi?
1: Jo.
2: No tak ten se úplně zbláznil, když tebe nechal zpívat.
1: Náhodou, dobrý to
2: ale.
1: Ale. Existuje z toho záznam, který mám jenom já a Sebastián.
2: Tak to bych chtěl vidět teda.
1: Myslím, že to zveřejníme jako videoklip.
2: Dobře.
1: No tak to je jedna věc. Ale důležitý je, že Sebastián přijel o trošku později na to vystoupení. Proč? To tě nenapadne.
2: Protože D1.
1: No, to jo, ale tentokrát za to D1 vlastně moc nemohla.
2: Ne?
1: Mohla za to tím způsobem, že jsou na ní benzínky. Mm. A oni tam přijeli, natankovali a odjeli.
2: Nezaplatili.
1: Jo.
2: Omylem asi teda.
1: No omylem. Konkrétně teda Dominik, Bubeník.
2: Aha.
1: Prý normálně jeli. Říkali: ty hele, za náma jedou policajti. Teď to rozblikali, předjížděli je. A oni jim ještě ujížděli, protože potřebovali být včas na zvukovce, aby ty narozeniny probíhaly přesně podle fár plánu.
2: Ano, ano.
1: No takže jim trošku ujížděli a pak je teda policajti čapli a řekli: hele, vy jste tady nezaplatili. Ježišmarja, no tak vytáhli prachy v pohodě. A...
2: bez pokuty, jenom zaplatili ten benál.
1: Jenom fakt zaplatili. Tak zaplatili benál, dvoječku a jeli dál.
2: To měli štěstí.
1: Měli štěstí. Takže sympatický policajty máme.
2: Od teď kapelu Sebastián představujeme jako kriminálníky. Večer na maximum.

0: písničkou Pivko.
1: Já se bojím, že písničku Pivko nemáme, Honzo.
2: Já to miluju.
1: Od koho
2: Pivko
1: to je?
2: Od koho to je?
0: Pivko je od Komen.
1: Pivko, já už to tady hledám.
2: Od Kombajnu?
1: Cico Band, ne? To je...
0: Pivko je od Kiko Band a René Randy.
1: No, no.
2: To se mi líbí, jak říká Kiko Band. to je Cico Band a ty tomu říkáš Kiko Band, to je vtipný.
1: Tak Honziku, to bohužel nemáme. Máš nějaký jiný tip, prosím?
0: Tak, Žijeme len raz.
1: OK. Dobře. A pro koho to bude?
0: Tak pro moji maminku.
1: Super, a ještě nám řekni, před námi druhá polovina prázdnin. Máš ještě nějaký plán?
0: Tak pojedem do Švýcarska, tak tam budem.
1: No, dobrý. Takový skromný plán, řekl bych, to je super.
2: Tak pozdravuj ve Švýcarsku, ahoj.
0: Ahoj.
2: Čau.

0: Jo, tohle je léto 2026. Evropa 2.
1: A pořád se hraje Ego, Robert Burian, Žijeme len nás. Díky za tuhletu volbu. Před námi velké finále, tentokrát s Petrem Švancarou.
0: A budeme se bavit o pejskovi, protože dneska Švanci ve studiu Evropy 2 má svého pejska. No,
1: jestli máte pocit, že na vás mezi 18. a 20. někdo štěkal, no tak to není náhoda.
0: Je to Miunka.
1: Miunka.
0: No a o ní se budeme bavit za chvilku v rámci rubriky Žádný Švanci na Evropě 2. Maximum léta.

Tropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještě extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.

0: Rádi Švanci na Evropě 2.
1: Posloucháte Evropu 2, večer na maximum, ve studiu je Švanci.
2: Já vás zdravím všechny, ahoj.
3: Začátek nového pracovního týdne, ale víkend byl teda nabitej. Kluci, teď vy jste spolu hráli fotbal. Navíc tvůj pejsek Miunka má 11. narozky. My nevíme, co dřív probírat.
2: Děkuju za to zmínění. Ano, Miunka dneska má 11 let. Furt je to takový štěňátko, je živá, takže jsou rád za to, musím to zachlepat. Jo, takže prostě akorát teda, co jsem nad ní dneska přemýšlel, že vlastně má krásný život, to jako vám jako fakt podepíšu. Jezdí s náma úplně všude, mám tisíc historek. Tak nikdy vlastně, protože když si ubereš z toho útulku, tak podepisuješ i to, že to nebudeš množit, tuhle speciální rasu, která je.
3: Ano.
2: Je to jako vesnický tajemství, to je celá tahle rasa.
3: Ano, vesnické tajemství, no jasně.
2: No a vlastně musíš ju hned vykastrovat, aby prostě tenhle originál zůstal, že ona má asi jenom 5 nebo 6 bratříčků a sestříček. A jednu z nich mám samozřejmě já.
3: Ale pořád žije, to se mi jako definice života psa docela líbí.
1: No tak protože 11 let,
2: 11 je hodně. Dost. 11 je hodně. To je jako třeba kolem 70 let, jako to.
3: No ono není zas tak velká, myslím, že by ještě mohla, ne, rok, dva.
2: Ty vole, ta bude tady ještě 10. Ale samozřejmě zmiňoval jsi dobře, hráli jsme s Ondrou fotbal, kamaráde.
3: Takže
2: to bylo
3: Miunka
2: něco.
3: Je taková bohdálka.
2: To je bohdálka, přesně.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
3: Pondělní večer na maximum je ve svém finále.
1: Díky, že jste byli s námi a zase zítra od 18 hodin se slyšíme na Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já do prvná, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
0: jsme Evropa 2.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: nová muzika.
1: Už bylo
0: Pousty.
1: V kapse míň než kilo. Zradili jsme se mocí.
0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, veď?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

times and bad times, I gave you my everything.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotsky, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

jamais dites et t'entends.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
3: ale ne.
1: Haló, kdo?
3: Haló.
4: Kecáš, ne, kecáš.
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
4: Ty jsi dobrá.
1: Iveta!
2: Děkuju.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.